0: Vláda chce příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví i obranu a počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka, tedy 389 miliard korun. Návrh kritizuje opozice, výhrady ale mají i koaliční partneři hnutí ANO. Hlavní ekonom Deloitte David Marek míní, že předlužený stát z nás zatím nehrozí, důchody ale podle něj budou méně štědré než dnes. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek mluví o obludně přefouknutém rozpočtu, koaliční jednání mají pokračovat v pondělí. Italská premiérka Giorgia Meloniová překonala rekord Silvia Berlusconiho a je nejdéle vládnoucí předsedkyní vlády v poválečných dějinách Itálie. Novinář a překladatel Andrea Spierali připomíná, že v její politické minulosti se daly najít silné výhrady vůči Evropské unii i vůči Severoatlantické alianci. Postupem času se ale podle ní profilovala spíš jako středopravicová politička. Pro udržení moci je totiž nutné hrát podle euroatlantických not. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozornil uživatele šifrované aplikace Signal na vlnu podvodných útoků. Útočníci se snaží nabourat do cizích účtů a podle úřadu jde hlavně o skupiny napojené na Rusko. Vedoucí vzdělávání úřadu Petr Seifert připomíná, že společnost Signal nikdy po svých zákaznících nechce PIN ani přihlašovací údaje. Obětí se přitom podle něj může stát opravdu kdokoliv. A teď sport. České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v Berlíně porážkou, s Itálií prohrály 54-63. Nejlepší střelkyní českého týmu byla Julie Pospíšilová s 21 body, na straně soupeřek dala nejvíc, tedy 19 bodů, Cecilia Zandala-Siniová. A na závěr jedna kuriozita z Ameriky. Bílý dům spustil web s videohrami, kde jde třeba stavět zeď na hranici s Mexikem a jedna z her nápadně připomíná legendární Tetris. Firma, které Tetris patří, se od toho na síti X rázně distancovala s tím, že s hrou nemá nic společného a porušování autorských práv bere velmi vážně. A dodala větu, která mluví za vše, věříme ve zbližování lidí, ne v jejich rozdělování.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme deštivo a 19 stupňů. Do rána bude deštivo a teploty klesnou na 17 stupňů. Dnes v sobotu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. To bylo poslední dnešní počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Honza.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál

před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbrami a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádný mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme prali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodový kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznický vazba Znamínko a pan, my takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu. Ne normální krávu. Ta kráva byla skoro jako bejk. Taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozvzteklíte. Já to jí přesně, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávu ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to ne...

No neukáže. Co by ze mě tady zbylo na téhle stěně, takovej malej mastnej flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Kapám, skutečně já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat je takový náš vtipálek od lidsky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec. Já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na 2 upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jich obíhal, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A vopá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Umpá, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalí z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pán, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam se zadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí. A když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc a povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a teď co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snad šedej zákal. Pane Menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli 2 v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Co mám dělat? On pá, představte si, pane Znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelský průsmyk. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. 3 utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane Znamínko, my to uděláme jinak. Ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být 3krát probodený.
Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutý v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v tý jeho bejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl 3 krávy a hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteklovávat, to už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to. Já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte, menší, ať ho zastavuje ta kráva.

0: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večere, když u té vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Náš tatínek nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svíženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídám. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takový dost čiperný, ten tatínek. Dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Na štejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Maří, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čít dál víc. Řekl, Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkaj z ní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš kolo, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam mu jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Aha. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytý, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. tatínek nabíral pěkně a sekal až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, neběžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a řekla, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha, a to víš, že andělko, jinak bych to nedělal! Bavte se!
1: Mně přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té Veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér, teď než tam udělají nějaký předmosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti, turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na pouti si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou. A tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muze, aby to koupili, a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fez ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček, a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď většího menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bakal. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát, že o té elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hned dal korunu, až já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku do té vody, už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v tykádi přivez na trakaři, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející, on neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lák, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíkovi, ona říká, jo, počkej, nalíra nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všichni, Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, protože vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, a on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným, pady ti tam napsáno turecké mídlo. A pám, jo pane, to já už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupí. A oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Holíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, až pičák je v hajzlu.

0: jsou 3 hodiny.
1: Vítám vás v dnešní společnosti Čet Rádia, jmenuji se Honza a jsem připravený vám naservírovat zprávy Čet Rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Kybernetičtí experti varují uživatele šifrované aplikace Signal před podvodnými útoky. Vláda chystá rozpočet s jedním z nejvyšších schodků v dějinách Česka a kritika sílí i uvnitř koalice. Orlická přehrada kvůli suchu omezuje odtok a poprvé ji přispěchali na pomoc slapy. Orlická přehrada kvůli extrémnímu suchu omezila odtok vody. Její hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň a nádrž teď vypouští jen tolik, kolik do ní přiteče. Do Vltavy v Praze má přesto dál mířit potřebné množství vody, o to se postará Slapská přehrada, jejíž zásobní prostor povodí Vltavy využívá poprvé v historii. Spor o Falklandy znovu ožívá. Argentinský prezident Javier Milei prohlásil, že souostroví patří Argentíně a že ho jeho země může v dlouhodobém horizontu získat zpět. Impulzem jsou plány izraelské a britské firmy těžit v pobřežních vodách ropu. Velká Británie se ostrovů vzdát nechce a odvolává se na výsledek tamního referenda. Americký prezident Donald Trump se přitom nepřímo postavil za Buenos Aires. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozornil uživatele šifrované aplikace Signal na vlnu podvodných útoků. Útočníci se snaží nabourat do cizích účtů a podle úřadu jde hlavně o skupiny napojené na Rusko. Vedoucí vzdělávání úřadu Petr Seifert připomíná, že společnost Signal nikdy po svých zákaznících nechce PIN ani přihlašovací údaje. Obětí se přitom podle něj může stát opravdu kdokoliv. Vláda chce příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví i obranu a počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka, tedy 389 miliard korun. Návrh kritizuje opozice, výhrady ale mají i koaliční partneři hnutí ANO. Hlavní ekonom Deloitte David Marek míní, že předlužený stát z nás zatím nehrozí, důchody ale podle něj budou méně štědré než dnes. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek mluví o obludně přefouknutém rozpočtu, koaliční jednání mají pokračovat v pondělí. Italská premiérka Giorgia Meloniová překonala rekord Silvia Berlusconiho a je nejdéle vládnoucí předsedkyní vlády v poválečných dějinách Itálie. Novinář a překladatel Andrea Spierali připomíná, že v její politické minulosti se daly najít silné výhrady vůči Evropské unii i vůči Severoatlantické alianci. Postupem času se ale podle ní profilovala spíš jako středopravicová politička. Pro udržení moci je totiž nutné hrát podle euroatlantických not. A teď sport. České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v Berlíně porážkou, s Itálií prohrály 54-63. Nejlepší střelkyní českého týmu byla Julie Pospíšilová s 21 body, na straně soupeřek dala nejvíc, tedy 19 bodů, Cecilia Zandala-Siniová. A na závěr jedna kuriozita z Ameriky. Bílý dům spustil web s videohrami, kde jde třeba stavět zeď na hranici s Mexikem a jedna z her nápadně připomíná legendární Tetris. Firma, které Tetris patří, se od toho na síti X rázně distancovala s tím, že s hrou nemá nic společného a porušování autorských práv bere velmi vážně. A dodala větu, která mluví za vše, věříme ve zbližování lidí, ne v jejich rozdělování.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 20 stupňů. Do rána bude deštivo a teploty klesnou na 17 stupňů. Dnes v sobotu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. To bylo noční počasí. Dobrou noc, posluchači, Honza se s vámi loučí do zítřka.

posledních pocitů. Poskládám ještě jednu úžasnou chvíli, je to tím, že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak neříkej, že jinak si to chtěla.

0: Divadlo Noc.
1: Já jsem chtěl dneska ohlásit novou rubriku v našem pořadu politické harašení. Název rubriky zní Fujtajbl a ne Bubuvařečka.
2: Co je to za název?
1: Pravdivý, ne? Realistický. Se přiznejte, jak jste na tom s vařením.
2: Prosím. Já, no dobře.
1: O Štědrém dnu loni paní Bubílková darovala panu faráři Vánočku. Pan farář to teda přežil, ale po Vánocích mě potkal a říkal, pane Šimku, ta paní Bubílková by byla ideální agitátorka mezi ateisty. Tady by jim rozdala Vánočky, tak se začnou modlit i nevěřící.
2: Náhodou, já jsem tu Vánočku pekla podle receptu z rádia.
1: No, já jsem vám už několikrát říkal, abyste si koupila nový rádio.
2: Ne.
1: Paní Bubílková, nic o vašem vaření nemůže být pomluva. Víte proč? Protože všechno je pravda. Já nevím, jak to paní Bubílková dělá, v létě jsem nazbíral hříbky, paní Bubílková to připravila, byly z toho mochomůrky. Odnes to soused, on to nebyl dobrý člověk, no ale o mrtvejch jen dobře.
2: Tomto pořadu nebudeme pouze vařit, ale budeme vám i radit. Dnes například vám poradíme, jak správně reklamovat. To nám nedávno v televizi předvedl vicepremiér Gréger. Ten si koupil pánvičku a ta se mu hned při prvním vaření přilepila ke sporáku. Tak vzal pánvičku, vzal televizní štáb a šel reklamovat. Tam ho už čekalo na

0: Přinesl k reklamaci vlastní trus a vyjádřil s ním nespokojenost, obdrží okamžitě nové potraviny i s kulturním programem.
1: A nyní pro vás máme ještě několik vánočních receptů z naší politické kuchařky. Jako první vám nabízíme takzvané kuře kandidát a la Unie svobody.
0: Vememe nejprve starou slepici do tašky a přemístíme ji do nově založeného kurníku, aby omládla a stalo se z ní hodnověrné politické kuře. Pak už je postup stejný jako při přípravě normálního kuře. Případné poznámky u oběda, to kuře tvrdé, to asi pamatuje založení ODS, odbýváme větou. Buďte rádi, že nepamatuje stavbu Stalinova pomníku.
1: Dále tady máme lidoveckou svíčkovou a la Cyril Svoboda.
0: Při přípravě postupujeme takto. Na leasing si koupíme 2 kila svíčkové.
1: Proč na leasing?
0: Cože?
1: Proč na leasing?
0: Protože cena hovězího tak stoupá, že za chvíli oslovení ty krávo nebude nadávka, ale pochvala.
1: Prosím vás, kolego, základem úspěchu každé kuchařky je, že recepty musí být dostupné každému, ne?
0: Dobře.
1: No.
0: Uděláme to jinak. Takže lidovecká svíčková a la Cyril Svoboda. Koupíme 2 kila politické svíčkové.
1: Vás, to je zase jaká politická svíčková?
0: Falešná, ale tváří se jako pravá. Tak ji také připravujeme. To jste slyšela, že od Cyrila Svobodu má velký zájem Český svaz krasobruslařů?
1: Ne, jako co?
0: Oni ho potřebují jako odborníka na kličky a piruety.
1: Aha. ODS přispěla do politické kuchařky dobrotou s názvem Vánoční kapr na modro do podoby ptáka.
0: Při přípravě tohoto moderního pokrmu je nejdůležitější výběr správné ryby. Přistoupíme ke kádi, nahlédneme do ní, zda jsou kapři živí a ukážeme jim fotografii Václava Klause. Kapr, který se vynoří z kádě jako první a začne tleskat ploutvema, je náš. Zakoupíme ho, pustíme v bytě do vany s čerstvou vodou a 3 dny mu přečítáme výroky z knih Václava Klause, aby se očistil od škodlivin, které v netržním prostředí rybníka pochytil. Když už je ryba výroky ze spisů Václava Klause úplně zdecimovaná, dorazíme ji forehandovým úderem tenisové rakety, který se odborně nazývá Klausova vánoční šupa.
1: Ano, pak už je další postup normální, jako při přípravě kapra na modro. Pouze šupiny neškrábeme, ale škubeme a ploutve pak rozložíme vedle talíře do podoby křídel.
0: Paní Bubilko, a jestli pak víte, proč někteří členové ODS zvýšenou konzumací tohoto podivného pokrmu lezou vlastně panu Klausovi do pozadí?
1: Ne, proč?
0: Aby se po volbách dostali do popředí.
1: Ještě máme Zemanův zeleninový salát s názvem Vánoční prskavka.
0: Tento zeleninový salát připravujeme následovně. Čabajku, špek, jitrnice, vepřový bůček, tlačenku světlou i tmavou, nakrájíme na malé kousky s ostatní zeleninou a promícháme ve větší míse. Ozdobíme pažitkou, zalejeme vřelým sádlem a podáváme vegetariánům pod vánočním stromkem. Ti hned po prvním soustu začnou spolehlivě prskat.
1: Ano, vážení diváci, a to je vše z našeho pořadu Fuj Tajbl, a ne Bubu Vařečka.
0: Příště pro vás budeme mít soutěž. Paní Bubilková uvaří 1 ze 2 pokrmů, které opravdu vařit umí. Jsou to sekaná a štrůdl. Pokrm dostanete, ochutnáte a budete hádat, který z nich to je.
1: Nevěřte mu.
0: Ale věřte.
1: Ne, příště spolu zalistujeme v politické kuchařce KSČM. Nechci tedy předbíhat, ale budou to skutečné lahutky. Například grebeničkův upřímný moučník pro členy ODS. Jsou to pusinky ve tvaru rakviček.
0: Dopředu přiznáváme, že jsme vyřadili recept na Filipův mozeček, protože jsme nesehnali materiál.

0: Není to přehnané?
1: Není, třídní boj začíná už v kuchyni. Pani Bubilko, a víte, jaký je rozdíl mezi komunistou a antikomunistou?
0: Ne, netuším, jaký.
1: Komunista Marx se četl. Antikomunista ho i pochopil.
0: Přejeme vám dobrou chuť a s pozdravem lednové slunce v duši a vítr v povánoční peněžence se s vámi loučí vaší oblíbení moderátoři.
1: Miloslav Šímek
0: a Zuzana Bubilková,
1: zvaná Štika.

0: Čet rádio. Je bláznivý,
1: já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písmu.

jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host. Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje místo.

0: jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká.
1: Jsou 4 hodiny.
2: Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno, od mikrofonu vás zdraví Honza a tohle jsou zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Kyberbezpečnostní úřad varuje uživatele šifrované aplikace Signal před podvodníky. Vláda se přetahuje o rozpočet s rekordním schodkem a ozývá se i kritika z koalice. Sko na Vltavě je tak vážné, že Orlíku poprvé v historii pomáhají slapy. Spor o Falklandy znovu ožívá. Argentinský prezident Javier Milei prohlásil, že souostroví patří Argentíně a že ho jeho země může z dlouhodobého hlediska získat zpět. Rozbuškou jsou plány izraelské a britské firmy těžit v pobřežních vodách ropu. Velká Británie se ostrovů vzdát nechce a odvolává se na výsledky tamního referenda. Milei má nepřímou podporu amerického prezidenta Trumpa. Vláda chce příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví i obranu a hospodařit tak bude s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka 389 miliard korun. Návrh kritizuje opozice, ale i koaliční partneři hnutí ANO. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek míní, že předlužená země zatím nejsme a dlouho nebudeme, důchody ale podle něj budou méně štědré než dnes. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek mluví o obludně přefouknutém rozpočtu a jednání koalice mají pokračovat v pondělí. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozornil uživatele šifrované aplikace Signal, že se do jejich účtu snaží dostat podvodníci. Podle úřadu jde hlavně o útočníky napojené na Rusko. Vedoucí vzdělávání úřadu Petr Seifert připomíná, že společnost Signal si od svých zákazníků nikdy nevyžádá PIN ani přihlašovací údaje. Terčem takového útoku se přitom podle něj může stát opravdu kdokoliv. Italská premiérka Giorgia Meloniová v pátek překonala rekord Silvia Berlusconiho a je nejdéle vládnoucí šéfkou italské vlády v poválečné historii země. Italský novinář a překladatel žijící v Česku Andrea Spierali připomíná, že v její politické minulosti byly silné postoje proti Evropské unii i proti Severoatlantické alianci. Postupně se ale profilovala jako středopravicová politička. Podle Pieraliho pochopila, že kdo se chce udržet u moci, musí hrát podle euroatlantických not. Orlická přehrada kvůli extrémnímu hydrologickému suchu omezila odtok vody. Hladina v nádrži klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň a přehrada teď pouští dál jen tolik vody, kolik do ní přiteče, tedy zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Do Vltavy v Praze má přesto téct stejných 40 metrů krychlových za sekundu jako dosud. Povodí Vltavy proto poprvé v historii sáhne do zásobního prostoru Slapské přehrady, řekla mluvčí povodí. A teď sport. České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v Berlíně porážkou, s Itálií prohrály 54-63. Marnou snahu zmírnila 21 body Julie Pospíšilová, nejlepší střelkyní vítězek byla z 19 body Cecilia Zandala-Siniová. A na závěr něco, co potěší. V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století, jeho střechy a krovy byly v havarijním stavu. Řemeslníci pracují s 10-metrovými trámy a pod dohledem památkářů. První polovina této čtvercové budovy má být hotová letos na začátku prosince. Na záchranu 4 velkých terezínských památek vyčlenil stát přes 2 miliardy korun.
1: Počasí.
2: Aktuálně máme deštivo a 19 stupňů. Do rána bude deštivo a teploty klesnou na 18 stupňů. Dnes v sobotu pak bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik počasí. Zachumlejte se, venku už je tma, dobrou noc přeje váš Honza.

Divadlo Noc.

0: Otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
0: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte?
0: Ano.
2: To je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
0: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
0: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
0: No, právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
0: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
0: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte? Josef.
0: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
0: Na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
0: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
0: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
0: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
0: a že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
0: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
1: Ale jo, to budeme mít hned, to není problém.
0: Tak fajn, to budeme mít hned.
1: Ano,
0: vezmeme napřed ty lehčí, víte?
1: Třeba, ano.
0: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
0: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
0: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
0: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
0: Jo, vy už to víte.
1: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
0: Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
1: Pár, ano. A nebo ještě míň,
0: co právě.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
0: A to ne.
1: Co?
0: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
0: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No proč myslíte, že...
0: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
1: No to je pravda, to mě nenapadlo.
2: Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
0: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
0: Víte, že máte pravdu. Savno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
1: No,
0: víte? Teď ještě vědět o tom jaký.
1: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém.
0: Ano, to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
0: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: A, samozřejmě, to bude mít...
0: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
2: Italský.
0: Umíte italský?
2: Italský?
1: No tak dovedu, částečně dovedu. Ano.
0: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
0: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako,
0: že italský. Ano, italský je psáno.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... já mám na jazyku, to je zajímavý.
0: Já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
0: Ano, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
0: Že vy už to taky nevíte asi, víte?
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
0: Činžáno? To ne. Poslyšte, pane, to se mýlíte. Ne, no. To je správně, činžáno.
2: A jo, činžáno už
0: činžáno, to by musela bezpečně.
2: Ano.
0: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra.

0: Jo, takové, ano. V takových flaškách se prodává.
1: No tak ono jeho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový.
0: Taky, jo.
1: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete? Činže?
0: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
1: No takže bychom ho nechali stranou.
0: Co? Jo, jo.
1: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
0: Ano.
1: A vezmeme další otázku.
0: Třeba, vemte další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
0: Něco vodorovného.
1: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
0: Tak pro děti.
1: Přijímle na nás, víte.
0: Tak to hned napište.
1: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
0: Co je?
1: Safra. Přebývá mi jedno pole.
0: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
0: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu zadu.
0: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
1: To se potom špatně luští.
0: No právě, tohle je těžký.
1: To je těžký.
0: No jo, tak co bychom...
1: Takže bychom šli kousek dál, ne?
0: Třeba, vezmeme něco.
1: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
0: Třeba,
1: takovou,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, třeba, ano.
1: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
0: Jo, co C? To je vitamín, jo, nebo co?
1: C, otázka.
0: Jo, otázka C,
1: písmeno
0: C. Rozumím.
1: Otázka C, písmeno, zní 12 měsíců.
0: No to chtěl znám všechny.
1: Jo.
0: To je leden, únor, březen.
1: Ano, podzim, zima.
0: Ano, to
1: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
0: 12 měsíců na tři písmena?
1: No je to ta data.
0: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli.
1: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
0: No vole, jo.
1: To bychom takhle mohli důmat celý rok?
0: No vole, to je nějaká...
1: Co s tím?
0: No já nevím.
1: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
0: Ono se jo, vemte, zkuste něco.
1: On se to vystříbří.
0: Zkuste něco jinýho.
1: Takže bychom...
0: Co tam ještě máme?
1: Máme to třeba tady tohleto tažný pták. Tažní pták.
0: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo?
1: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
0: Papoušek tažný. Papouš,
1: no, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
0: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
1: Tak já to napíšu rovnou, jo?
0: Napište to hned.
1: Píšu papouš.
0: No.
1: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
0: Bez eku, papouš?
1: Pepouš.
0: Ale poprosím vás.
1: Papouš.
0: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
1: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
0: No voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
1: Zafra, a víte, že mám?
0: Jo.
1: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
0: No přece ho nemůže být všude špatně.
1: Bože, mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
0: No to je nápad, uděláme to u vás.
1: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No.
0: Na to může naletět nějaký idiot.
1: Jo. Kdo, co?
0: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
1: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
0: Idiot.
1: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
0: Ne, idiot, to je člověk, jako vy a já.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno, přeji vám příjemné probouzení. U mikrofonu Honza a poslouchejte zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Kyberbezpečnostní úřad varuje uživatele šifrované aplikace Signal před podvodníky. Vláda se přetahuje o rozpočet s rekordním schodkem a ozývá se i kritika z koalice. Sko na Vltavě je tak vážné, že Orlíku poprvé v historii pomáhají slapy. Spor o Falklandy znovu ožívá. Argentinský prezident Javier Milei prohlásil, že souostroví patří Argentíně a že ho jeho země může z dlouhodobého hlediska získat zpět. Rozbušku jsou plány izraelské a britské firmy těžit v pobřežních vodách ropu. Velká Británie se ostrovů vzdát nechce a odvolává se na výsledky tamního referenda. Milei má nepřímou podporu amerického prezidenta Trumpa. Vláda chce příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví i obranu a hospodařit tak bude s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka 389 miliard korun. Návrh kritizuje opozice, ale i koaliční partneři hnutí ANO. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek míní, že předlužená země zatím nejsme a dlouho nebudeme, důchody ale podle něj budou méně štědré než dnes. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek mluví o obludně přefouknutém rozpočtu a jednání koalice mají pokračovat v pondělí. Orlická přehrada kvůli extrémnímu hydrologickému suchu omezila odtok vody. Hladina v nádrži klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň a přehrada teď pouští dál jen tolik vody, kolik do ní přiteče, tedy zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Do Vltavy v Praze má přesto téct stejných 40 metrů krychlových za sekundu jako dosud. Povodí Vltavy proto poprvé v historii sáhne do zásobního prostoru Slapské přehrady, řekla mluvčí povodí. Italská premiérka Giorgia Meloniová v pátek překonala rekord Silvia Berlusconiho a je nejdéle vládnoucí šéfkou italské vlády v poválečné historii země. Italský novinář a překladatel žijící v Česku Andrea Spierali připomíná, že v její politické minulosti byly silné postoje proti Evropské unii i proti Severoatlantické alianci. Postupně se ale profilovala jako středopravicová politička. Podle Spieraliho pochopila, že kdo se chce udržet u moci, musí hrát podle euroatlantických not. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozornil uživatele šifrované aplikace Signal, že se do jejich účtu snaží dostat podvodníci. Podle úřadu jde hlavně o útočníky napojené na Rusko. Vedoucí vzdělávání úřadu Petr Sejfr připomíná, že společnost Signal si od svých zákazníků nikdy nevyžádá PIN ani přihlašovací údaje. Terčem takového útoku se přitom podle něj může stát opravdu kdokoliv. A teď sport. České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v Berlíně porážkou, s Itálií prohrály 54-63. Marnou snahu zmírnila 21 body Julie Pospíšilová, nejlepší střelkyní vítězek byla z 19 body Cecilia Zandala-Siniová. A na závěr něco, co potěší. V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava provientního skladu z 18. století, jehož střechy a krovy byly v havarijním stavu. Řemeslníci pracují s 10-metrovými trámy a pod dohledem památkářů první polovina této čtvercové budovy má být hotová letos na začátku prosince. Na záchranu 4 velkých terezínských památek vyčlenil stát přes 2 miliardy korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 19 stupňů, Brně zataženo a 20, Ostravě zataženo a 18. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z počasí všechno. Ať se vám dnešek vydaří, pohodové ráno s Čet rádiem přeje Honza.

0: Divadlo Noc.
1: Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Yeah. Ahoj. Ahoj, lásko moje.
3: No tak prosím teda. Tebe.
1: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se
3: ty
1: mi.
3: Lháři,
1: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, no, jo, ale no, ty vypadáš pořád.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
1: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
1: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Ježišmarja, pach smrti.
1: Jo.
3: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout.
1: Ne, já bych potom šumloval, to víš?
3: Já jsem dovolit. Zvyklá.
1: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
1: nadabovat.
3: Dobře.
1: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja, on v tom dělá Nicholson. Toho
1: mluvím já.
3: Ja.
1: Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dá.

0: Čí milenka?
1: No toho Nicholsona přece.
0: A proč jako?
1: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
0: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
1: Já jsem sem vůbec lezla.
0: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme, někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
1: No vidím, tady, no.
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: Byl tu byl. Tak byl nebo nebyl?
0: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později. Mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo? Takže...
1: Sluchátka si vezmeme, ne?
0: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Tak, Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami. Já tě neslyším.
2: Byl tu byl, tak byl.
0: Můj bratr tu ještě nebyl. Není. Snad později, mami.
2: Co to?
0: Musíš rychlejc.
2: Ale no prosím.
0: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
2: Ale ona sotva hejbe hubou.
1: Já se do ní nemůžu vejít.
0: Ona umírá.
2: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Vždyť ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
0: Rejžo, my jsme připraveni, můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
1: Mně to je jedno. Počkejte, moment, no, už.
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
2: byl tu byl?
0: Já tě
1: tak
0: neslyším.
1: Tak byl nebo nebyl?
0: No to je brzo to, zase, brzo? Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
1: no,
0: na ní koukat.
1: Ty?
0: No a jak to, že ona to stihne?
1: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky. Tohleto, málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, no,
0: můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
2: Byl tu byl.
0: No teď si tam náhodou byla přesně.
1: Jo, no.
0: Ale s breptem.
1: No jo. Ale, no to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí, jí to trápí. No.
0: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
1: Jo, Rejžánečku. Dej, koukej. Tak.
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: No já jsem teď nic neříkala.
0: No ale to musíš, ale...
1: No počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z tý baby blbě. Rozumíš?
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
0: Ježiš, to bylo rychle, ale
1: zase...
0: Ale
1: no, ale ty jsi...
0: To bylo
1: říkal rychle.
0: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
1: To
0: tam je takhle. Pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá, jo?
1: A no ona zachroptí.
0: No ona zachroptí.
1: No to já neviděla.
0: No a pak teprve byl nebo nebyl,
1: čili,
0: jo?
1: Čili ona vlastně

0: Já už vím, nedělej. Dobrý, pojď do mě to máme.
1: Rejžánečko, lásko, můžeme?
0: Rejžánečko, to se...
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl.
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
0: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
0: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
2: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
0: No, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
0: Ahoj, zlato.
4: Miláčku, všude jsem tě hledala.
2: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
0: No prosím, já tady nemusím bejt. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě.
3: Byl.
0: Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dabing zrušila. Ať se lidi učí cizí řeči. Má úcta. Sprostý. Tak sprostý.

0: je 6 hodin.
1: Dobré ráno vám všem, kdo už jste na Novou. Já jsem Honza a mám pro vás zprávy Čet rádia. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Kyberbezpečnostní úřad varuje uživatele šifrované aplikace Signal před podvodníky. Vláda se přetahuje o rozpočet s rekordním schodkem a ozývá se i kritika z koalice. Scho na Vltavě je tak vážné, že Orlíku poprvé v historii pomáhají slapy. Orlická přehrada kvůli extrémnímu hydrologickému suchu omezila odtok vody. Hladina v nádrži klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň a přehrada teď pouští dál jen tolik vody, kolik do ní přiteče, tedy zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Do Vltavy v Praze má přesto téct stejných 40 metrů krychlových za sekundu jako dosud. Povodí Vltavy proto poprvé v historii sáhne do zásobního prostoru Slapské přehrady, řekla mluvčí povodí. Vláda chce příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví i obranu a hospodařit tak bude s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka 389 miliard korun. Návrh kritizuje opozice, ale i koaliční partneři hnutí ANO. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek míní, že předlužená země zatím nejsme a dlouho nebudeme, důchody ale podle něj budou méně štědré než dnes. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek mluví o obludně přefouknutém rozpočtu a jednání koalice mají pokračovat v pondělí. Italská premiérka Giorgia Meloniová v pátek překonala rekord Silvia Berlusconiho a je nejdéle vládnoucí šéfkou italské vlády v poválečné historii země. Italský novinář a překladatel žijící v Česku Andrea Spierali připomíná, že v její politické minulosti byly silné postoje proti Evropské unii i proti Severoatlantické alianci. Postupně se ale profilovala jako středopravicová politička. Podle Pieraliho pochopila, že kdo se chce udržet u moci, musí hrát podle euroatlantických not. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozornil uživatele šifrované aplikace Signal, že se do jejich účtů snaží dostat podvodníci. Podle úřadu jde hlavně o útočníky napojené na Rusko. Vedoucí vzdělávání úřadu Petr Sejf připomíná, že společnost Signal si od svých zákazníků nikdy nevyžádá PIN ani přihlašovací údaje. Terčem takového útoku se přitom podle něj může stát opravdu kdokoliv. Spor o Falklandy znovu ožívá. Argentinský prezident Javier Milei prohlásil, že souostroví patří Argentíně a že ho jeho země může z dlouhodobého hlediska získat zpět. Rozbuškou jsou plány izraelské a britské firmy těžit v pobřežních vodách ropu. Velká Británie se ostrovů vzdát nechce a odvolává se na výsledky tamního referenda. Milei má nepřímou podporu amerického prezidenta Trumpa. A teď sport. České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v Berlíně porážkou, s Itálií prohrály 54-63. Marnou snahu zmírnila 21 body Julie Pospíšilová, nejlepší střelkyní vítězek byla z 19 body Cecilia Zandala-Siniová. A na závěr něco, co potěší. V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava provientního skladu z 18. století, jehož střechy a krovy byly v havarijním stavu. Řemeslníci pracují s 10-metrovými trámy a pod dohledem památkářů první polovina této čtvercové budovy má být hotová letos na začátku prosince. Na záchranu 4 velkých terezínských památek vyčlenil stát přes 2 miliardy korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 19, v Ostravě zataženo a 17. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D4 směrem na Prahu hlásí systém před chvílí sníženou viditelnost kvůli srážkám a to hned ve dvou úsecích mezi 48. a 47. kilometrem a pak znovu mezi 43. a 41. kilometrem. Počítejte tam prosím s opatrnou jízdou a rozsvícenými světly. Z dalších míst žádné nehody ani kolony nehlásíme. Pokud jde o omezení na dálnici D1 u Brna, pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě dlouho. Na jihu Čech zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy u Kaplice směrem na hranice s Rakouskem. A v Praze jí dál probíhá oprava Libeňského mostu. Tam se řidiči i tramvaje musí obrnit trpělivostí ještě několik měsíců. Dálnice jsou jinak sízdné bez omezení. Za dopravní servis děkuje Honza, Čet Rádio.

kalendáriu. Dnes je sobota 5. září a Čet Rádio vám přináší svěží dávku kalendária. Svátek dnes slaví všichni Borisové a tak jim přejeme pevné zdraví, klid v duši a ať jim dnešní den přinese jen samé příjemné chvíle. 5. září 1977 vzlétla k hvězdám legendární sonda Voyager 1, která dodnes putuje temnotou vesmíru a posílá nám zprávy z nejvzdálenějších koutů sluneční soustavy. Ve stejný den, jen o 20 let později, tedy 5. září 1997, se svět rozloučil s matkou Terezou, ženou, jejíž laskavost a obětavost inspirovaly miliony lidí po celém světě. Z lidové moudrosti si dnes připomeňme, že co v září neuzraje, v říjnu už nedozraje a tak je čas sklízet, co jsme si na jaře zaseli. Tolik dnešní kalendárium.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. A tady jsou hlavní titulky. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před podvodnými zprávami, které cílí na uživatele aplikace Signál. Návrh státního rozpočtu s obřím schodkem kritizuje opozice i část koalice. Giorgia Meloniová se stala nejdále sloužící italskou premiérkou v poválečné historii. Argentinský prezident znovu otevřel spor o Falklandy, Británie ostrovy vydat odmítá. Kvůli extrémnímu suchu snižuje Orlická přehrada odtok a na pomoc řekám poprvé přichází slapy. A ve sportu české basketbalistky prohrály úvodní zápas mistrovství světa.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 19, v Ostravě zataženo a 17. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostlové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí deštivo, teploty kolem 20, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu deštivo, teploty kolem 20, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D4 směrem na Prahu vásí systém před chvílí sníženou viditelnost kvůli srážkám a to hned ve dvou úsecích mezi 48. a 47. kilometrem a pak znovu mezi 43. a 41. kilometrem. Počítejte tam prosím s opatrnou jízdou a rozsvícenými světly. Z dalších míst žádné nehody ani kolony nehlásíme. Pokud jde o omezení, na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě dlouho. Na jihu Čech zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3.

0: třídy u Kaplice směrem na hranice s Rakouskem. A v Praze jí dál probíhá oprava Libeňského mostu. Tam se řidiči i tramvaje musí obrnit trpělivostí ještě několik měsíců. Dálnice jsou jinak sízné bez omezení. Za dopravní servis děkuje Honza, Čet Rádio.
1: Čet Rádio!

0: Horoskop.
1: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, sobotu 5. září, na Čet rádiu, čili tedy na Čet rádiu, jak se patří. Pojďme rovnou na to, znamení po znamení. Beran si dnes možná bude muset vybojovat parkovací místo u obchodu jako správný gladiátor, ale odměnou mu bude úsměv souseda, který se bude divit, jak to zvládl. Bík se dnes pustí do úklidu spíže a objeví tam zásoby, o kterých ani nevěděl, že je má. Blíženci budou mít chuť probrat s kamarádem úplně všechno na světě, klidně i dvakrát, protože zapomenou, co už řekli. Rak se dnes šoulí doma s dekou a dobrým seriálem a nikoho jiného nebude potřebovat, děkuji, ne. Lev si dnes užije trochu pozornosti při rodinném obědě, kde bude vyprávět historku, kterou už všichni znají, ale rádi si ji poslechnou znovu. Pana si dnes udělá pořádek v šuplíku, kam si celý týden házela účtenky a drobnosti, a bude z toho mít upřímnou radost. Váhy budou dnes zvažovat mezi dvěma outfity tak dlouho, až nakonec vezmou ten první, co měli na sobě už včera. Štír bude mít dnes chuť říct někomu na rovinu, co si myslí, a klidně i s trochou grácie, což mu sluší. Střelec se dnes nechá zlákat k výletu do přírody, i kdyby počasí trochu váhalo, jestli se umoudří. Kozoroh si dnes odškrtne další položku ze svého věčného seznamu úkolů a bude se u toho tvářit spokojeně jako kočka po dobrém obědě. Vodnář dnes přijde s nápadem, který ostatní nejdřív zvednou obočí, ale nakonec se ukáže jako docela zábavný. Ryby budou dnes trochu zasněné u okna a pozorovat, jak si vítr pohrává se závěsem, a to jim úplně stačí ke štěstí. Tak to by bylo pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači. Berte to samozřejmě s rezervou a hlavně s úsměvem. Hvězdy jsou tu spíš na povzbuzení než na vědu. Přeji vám krásnou sobotu a slyšíme se zas příště, mrk mrk.
2: Čet rádio!

0: je 7 hodin.
1: Dobré ráno, vítám vás u mikrofonu. Jmenuji se Honza a mám pro vás připravené zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Vláda počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii, ekonom ale varuje hlavně kvůli budoucím důchodům. V bolivijských kasárnách vybuchla pyrotechnika a jsou tam mrtví. Schodovnalo vodohospodáře k nevídanému kroku na Vltavě. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval uživatele komunikační aplikace Signal před podvodníky, kteří se snaží dostat do jejich účtů. Podle úřadu jde především o útočníky napojené na Rusko. Vedoucí vzdělávání z úřadu Petr Seifert připomíná, že Therma Signal po svých uživatelích nikdy nechce PIN ani přihlašovací údaje. Obětí takového útoku se podle něj může stát opravdu kdokoliv. Odlická přehrada kvůli mimořádnému suchu omezila odtok, hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžnému stavu. Nádrž teď pouští jen tolik vody, kolik denně přiteče, tedy zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Do Vltavy v Praze má přitom dál téct 40 metrů krychlových za sekundu. Povodí Vltavy proto vůbec poprvé v historii sáhne po zásobním prostoru Slapské přehrady, uvedla mluvčí podniku. Vláda chce příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví i obranu a hospodařit bude s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka. Návrh rozpočtu s deficitem 389 miliard korun kritizuje opozice i koaliční partneři hnutí ANO. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka ale Česko předluženým státem není a dlouho ještě nebude. Upozorňuje zároveň, že důchody budou do budoucna méně štědré než dnes. Italská premiérka Giorgia Meloniová se stala nejdéle sloužící šéfkou vlády v poválečné historii Itálie. Překonala tím rekord Silvia Berlusconiho. Italský novinář a překladatel žijící v Česku Andrea Spierali upozorňuje, že v její politické minulosti se objevovaly silné protievropské i protialianční postoje. Postupně se ale podle něj profilovala jako středopravicová politička. Nejméně 10 lidí zemřelo při výbuchu pyrotechniky v kasárnách ve městě Viaca na západě Bolívie. Desítky dalších lidí se zranili, informovali podle agentury Reuters místní úřady. Ministr obrany Ernesto Justiniano uvedl, že mezi zraněnými jsou převážně civilisté. Hasiči varovali, že hrozí další expoze. A teď sport. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Není 21 bodů Julie Pospíšilové nestačilo na loňské bronzové medailistky z evropského šampionátu. Nejlepší střelkyní vítězek byla z 19 body Cecilia Zandala-Siniová. Na lavičce české dívčí reprezentace do 18 let zůstává slovenský trenér Dušan Andrašovský, který má na kontě 3 medaile ze 3 šampionátů. Po konci u ženského Ačka se tak plně soustředí na nadcházející mistrovství v Ostravě Porubě. V rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň kritizuje kluby za to, že dívky odsouvají na vedlejší kolej, chybu vidí v systému, ne v hráčkách. A na závěr dobrá zpráva z Královéhradeckého kraje. Nemocnice ve dvoře Králové nad Labem po 6 letech vyměnila svoje diagnostické vybavení a v hlavní lůžkové budově má nový počítačový tomograf. Ten nahradil starší repasovaný přístroj a znamená menší dávku záření i rychlejší vyšetření pro pacienty. Kraj za něj zaplatil bezmála 14 milionů korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze přehánky a 17 stupňů, Brně deštivo a 18, Ostravě deštivo a 17. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: V Praze v ulici Bukarova havarovala před chvílí dvě vozidla. Na místě zůstává překážka, projíždějte tudy opatrně. Na dálnici D11 mezi 59. a 60. kilometrem směrem na Jaroměš došlo k nehodě v místě probíhajících prací, vozovka je zúžená na jeden pruh. Na dálnici D4 směrem na Prahu mezi 69. a 59. kilometrem si dejte pozor na sníženou viditelnost kvůli nepříznivému počasí. Na dálnici D10 směrem na Prahu mezi 44. a 42. kilometrem je silný provoz. Na silnici I69 mezi Hutoninou a Vizovicemi se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, krajnice je uzavřená. V Praze na Levinském mostě pokračuje dlouhodobá oprava, počítejte s omezením i s tramvajemi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Za dopravní servis děkuji, přeji šťastnou cestu. Honza, Čet Rádio.

0: Zajímavosti. Věděli jste, že nejkratší válka v dějinách lidstva trvala pouhých 38 minut? Odehrála se 9. srpna 1896 mezi Velkou Británií a Zanzibarem, když po smrti tamního sultána nastoupil na trůn jeho příbuzný bez britského souhlasu. Britské lodě tehdy bombardovaly palác a během necelých 40 minut byl nový sultán donucen kapitulovat a uprchnout. Historikové se dodnes přou, zda boje trvaly 38 nebo 45 minut, ale shodují se, že šlo o nejrychlejší ukončený ozbrojený konflikt, jaký kdy byl zaznamenán. Že až budete příště nadávat, že vám snídaně trvá 20 minut, vzpomeňte si, že někde ve světové historii se stihla odehrát a skončit celá válka rychleji, než uvaříte pořádnou kávu. Tomu říkám bleskový mír, žádné dlouhé řeči, hlavně ať to práseke a je klid.
1: Chat Radio.

0: krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Co byste dnes neměli minout? Ekonom se ohrazuje proti tvrzení, že je Česko předlužené, u penzí ale varuje. Výbuch v kasárnách v Bolívii si vyžádal lidské životy. Kybernetický úřad varuje uživatele šifrované aplikace před podvodníky. Italská premiérka překonala rekord v délce vládnutí. Volisuku poprvé pomáhá řekám zásoba vody ze Svab. A ve sportu vstoupily české basketbalistky do světového šampionátu porážkou.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze přehánky a 17 stupňů, v Brně deštivo a 18, v Ostravě deštivo a 17. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí deštivo, teploty kolem 20, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu deštivo, teploty kolem 20, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: V Praze v ulici Bukarova havarovala před chvílí dvě vozidla. Na místě zůstává překážka, projíždějte tudy opatrně. Na dálnici D11 mezi 59. a 60. kilometrem směrem na Jaroměř došlo k nehodě v místě probíhajících prací. Vozovka je zúžená na jeden pruh. Na dálnici D4 směrem na Prahu mezi 69. a 59.

Kilometrem si dejte pozor na sníženou viditelnost kvůli nepříznivému počasí. Na dálnici D10 směrem na Prahu mezi 44. a 42. kilometrem je silný provoz. Na silnici I69 mezi Hutoninou a Vizovicemi se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, krajnice je uzavřená. V Praze na Libinském mostě pokračuje dlouhodobá oprava, počítejte s omezením i s tramvajemi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Za dopravní servis děkuji, přeji šťastnou cestu. Honza, Čet Radio. Čet Radio.

0: horoskop.
1: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, sobotu 5. září, na Čet rádiu, čili tedy na Čet rádiu, jak se patří. Pojďme rovnou na to, znamení po znamení. Beran si dnes možná bude muset vybojovat parkovací místo u obchodu jako správný gladiátor, ale odměnou mu bude úsměv souseda, který se bude divit, jak to zvládl. Bík se dnes pustí do úklidu spíže a objeví tam zásoby, o kterých ani nevěděl, že je má. Blíženci budou mít chuť probrat s kamarádem úplně všechno na světě, klidně i dvakrát, protože zapomenou, co už řekli. Rak se dnes šoulí doma s dekou a dobrým seriálem a nikoho jiného nebude potřebovat, děkuji, ne. Lev si dnes užije trochu pozornosti při rodinném obědě, kde bude vyprávět historku, kterou už všichni znají, ale rádi si ji poslechnou znovu. Pana si dnes udělá pořádek v šuplíku, kam si celý týden házela účtenky a drobnosti, a bude z toho mít upřímnou radost. Váhy budou dnes zvažovat mezi dvěma outfity tak dlouho, až nakonec vezmou ten první, co měli na sobě už včera. Štír bude mít dnes chuť říct někomu na rovinu, co si myslí, a klidně i s trochou grácie, což mu sluší. Střelec se dnes nechá zlákat k výletu do přírody, i kdyby počasí trochu váhalo, jestli se umoudří. Kozoroh si dnes odškrtne další položku ze svého věčného seznamu úkolů a bude se u toho tvářit spokojeně jako kočka po dobrém obědě. Vodnář dnes přijde s nápadem, který ostatní nejdřív zvednou obočí, ale nakonec se ukáže jako docela zábavný. Ryby budou dnes trochu zasněné u okna a pozorovat, jak si vítr pohrává se závěsem, a to jim úplně stačí ke štěstí. Tak to by bylo pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači. Berte to samozřejmě s rezervou a hlavně s úsměvem. Hvězdy jsou tu spíš na povzbuzení než na vědu. Přeji vám krásnou sobotu a slyšíme se zas příště, mrk mrk.
0: Čet rádio!

0: Je 8 hodin.
1: Příjemné sobotní ráno, od mikrofonu vás zdraví Honza a začínají zprávy ČT Rádia. Hlavní události v kostce. Vláda počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii, ekonom ale varuje hlavně kvůli budoucím důchodům. V bolivijských kasárnách vybuchla pyrotechnika a jsou tam mrtví. Schod dohnalo vodohospodáře k nevídanému kroku na Vltavě. Italská premiérka Giorgia Meloniová se stala nejdéle sloužící šéfkou vlády v poválečné historii Itálie. Překonala tím rekord Silvia Berlusconiho. Italský novinář a překladatel žijící v Česku Andrea Spierali upozorňuje, že v její politické minulosti se objevovaly silné protievropské i protialianční postoje. Postupně se ale podle něj profilovala jako středopravicová politička. Vláda chce příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví i obranu a hospodařit bude s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka. Návrh rozpočtu s deficitem 389 miliard korun kritizuje opozice i koaliční partneři hnutí ANO. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka ale Česko předluženým státem není a dlouho ještě nebude. Upozorňuje zároveň, že důchody budou do budoucna méně štědré než dnes. Orlická přehrada kvůli mimořádnému suchu omezila odtok, hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžnému stavu. Nádrž teď pouští jen tolik vody, kolik denně přiteče, tedy zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Do Vltavy v Praze má přitom dál téct 40 metrů krychlových za sekundu. Povodí Vltavy proto vůbec poprvé v historii sáhne po zásobním prostoru Slapské přehrady, uvedla mluvčí podniku. Nejméně 10 lidí zemřelo při výbuchu pyrotechniky v kasárnách ve městě Viaca na západě Bolívie. Desítky dalších lidí se zranili, informovali podle agentury Reuters místní úřady. Ministr obrany Ernesto Justiniano uvedl, že mezi zraněnými jsou převážně civilisté. Hasiči varovali, že hrozí další expoze. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval uživatele komunikační aplikace Signal před podvodníky, kteří se snaží dostat do jejich účtů. Podle úřadu jde především o útočníky napojené na Rusko. Vedoucí vzdělávání z úřadu Petr Seifert připomíná, že Terma Signal po svých uživatelích nikdy nechce PIN ani přihlašovací údaje. Obětí takového útoku se podle něj může stát opravdu kdokoliv. A teď sport. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Není 21 bodů Julie Pospíšilové nestačilo na loňské bronzové medailistky z evropského šampionátu. Nejlepší střelkyní vítězek byla z 19 body Cecilia Zandala-Siniová. Na lavičce české dívčí reprezentace do 18 let zůstává slovenský trenér Dušan Andrašovský, který má na kontě 3 medaile ze 3 šampionátů. Po konci u ženského Ačka se teď plně soustředí na nadcházející mistrovství v Ostravě Porubě. V rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň kritizuje kluby za to, že dívky odsouvají na vedlejší kolej, chybu vidí v systému, ne v hráčkách. A na závěr dobrá zpráva z Královéhradeckého kraje. Nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem po 6 letech vyměnila svoje diagnostické vybavení a v hlavní lůžkové budově má nový počítačový tomograf. Ten nahradil starší repasovaný přístroj a znamená menší dávku záření i rychlejší vyšetření pro pacienty. Kraj za něj zaplatil bezmála 14 milionů korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, Brně zataženo a 18, Ostravě deštivo a 16. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Na silnicích v hlavním městě máme hned 2 čerstvé nehody. V ulici Kbelská havarovalo vozidlo a tvoří překážku na vozovce, projíždějte tam prosím se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i v ulici Bukarova, kde se před chvílí střetla 2 osobní auta a také tam brzděte a dávejte pozor. na dálnici D7 směrem na Prahu mezi 45. a 44. kilometrem stojí poroukané vozidlo a vzniká tam zdržení. A na dálnici D1 směrem na Prahu kolem 189. kilometru řeší podobný problém s poroukaným autem, navíc je tam neprůjezdná krajnice, takže i tady počítejte se zpomalením. Z omezení upozorním na dálnici D1 v Brně, kde pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 na exitu 196B směrem na Brno centrum, a to až do 20. října, takže se tam poří kolony. A v Praze stále běží dlouhodobá oprava Libeňského mostu, s tou musí řidiči i cestující v tramvajích počítat ještě dlouho. Dálnice jsou jinak podle dostupných informací sjízdné bez omezení. Bez dopravy všechno, hezkou sobotu vám přeje Honza a Čet Rádio.

0: tip na výlet.
1: Dnes bych vás ráda pozvala na Kokořínsko, do romantického údolí plného pískovcových skal, kde se nad krajinou tyčí hrad Kokořín. Cesta k němu vede malebnou přírodou, kolem skalních stěn a roklí, které vypadají jako z pohádky, a taky trochu jako z pohádky, protože právě tady se natáčelo několik českých filmů. Nahoře na hradě si můžete prohlédnout expozici a vychutnat výhled do kraje plného lesů a pískovcových věží. Výlet se hodí pro rodiny s dětmi i pro ty, kdo si chtějí user odpočinout od městského ruchu, procházka je nenáročná a dá se libovolně prodloužit po okolních stezkách. V okolí najdete i další skalní útvary a vyhlídky, takže si můžete udělat z výletu klidně celodenní putování. Vezměte si pohodlné boty a něco dobrého na svačinu a uvidíte, že se vám z Kokořínska nebude chtít domů. Přeji vám krásný víkendový výlet, přeje Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: Vítejte u zpráv, já jsem Honza. A tady jsou hlavní titulky. Ekonom se ohrazuje proti tvrzení, že je Česko předlužené, u penzí ale varuje. Výbuch v kasárnách Bolívii si vyžádal lidské životy. Kybernetický úřad varuje uživatele šifrované aplikace před podvodníky. Italská premiérka překonala rekord v délce vládnutí. V Olisuku poprvé pomáhá řekám zásoba vody ze Svab. A ve sportu vstoupily české basketbalistky do světového šampionátu porážkou.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě deštivo a 16. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky

0: budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 20, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu deštivo, teploty kolem 20, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia.
1: Dopravní servis.
0: Na silnicích v hlavním městě máme hned dvě čerstvé nehody. V ulici Kbelská havarovalo vozidlo a tvoří překážku na vozovce, projíždějte tam prosím se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i v ulici Bukarova, kde se před chvílí střetla dvě osobní auta a také tam brzděte a dávejte pozor. Na dálnici D7 směrem na Prahu mezi 45. a 44. kilometrem stojí poroukané vozidlo a vzniká tam zdržení. A na dálnici D1 směrem na Prahu kolem 189. kilometru řeší podobný problém s poroukaným autem, navíc je tam neprůjezdná krajnice, takže i tady počítejte se zpomalením. Z omezení upozorním na dálnici D1 v Brně, kde pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 na exitu 196B směrem na Brno centrum, a to až do 20. října, takže se tam poří kolony. A v Praze stále běží dlouhodobá oprava Libeňského mostu, s tou musí řidiči i cestující v tramvajích počítat ještě dlouho. Dálnice jsou jinak podle dostupných informací sjízdné bez omezení. Bez dopravy všechno, hezkou sobotu vám přeje Honza a Čet Rádio. Čet

haben sie geschlagen, ne? Boah.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, sobotu 5. září, na Čet rádiu, čili tedy na Čet rádiu, jak se patří. Pojďme rovnou na to, znamení po znamení. Beran si dnes možná bude muset vybojovat parkovací místo u obchodu jako správný gladiátor, ale odměnou mu bude úsměv souseda, který se bude divit, jak to zvládl. Bík se dnes pustí do úklidu spíže a objeví tam zásoby, o kterých ani nevěděl, že je má. Blíženci budou mít chuť probrat s kamarádem úplně všechno na světě, klidně i dvakrát, protože zapomenou, co už řekli. Rak se dnes šoulí doma s dekou a dobrým seriálem a nikoho jiného nebude potřebovat, děkuji, ne. Lev si dnes užije trochu pozornosti při rodinném obědě, kde bude vyprávět historku, kterou už všichni znají, ale rádi si ji poslechnou znovu. Pana si dnes udělá pořádek v šuplíku, kam si celý týden házela účtenky a drobnosti, a bude z toho mít upřímnou radost. Váhy budou dnes zvažovat mezi dvěma outfity tak dlouho, až nakonec vezmou ten první, co měli na sobě už včera. Štír bude mít dnes chuť říct někomu na rovinu, co si myslí, a klidně i s trochou grácie, což mu sluší. Střelec se dnes nechá zlákat k výletu do přírody, i kdyby počasí trochu váhalo, jestli se umoudří. Kozoroh si dnes odškrtne další položku ze svého věčného seznamu úkolů a bude se u toho tvářit spokojeně jako kočka po dobrém obědě. Vodnář dnes přijde s nápadem, který ostatní nejdřív zvednou obočí, ale nakonec se ukáže jako docela zábavný. Ryby budou dnes trochu zasněné u okna a pozorovat, jak si vítr pohrává se závěsem, a to jim úplně stačí ke štěstí. Tak to by bylo pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači. Berte to samozřejmě s rezervou a hlavně s úsměvem. Hvězdy jsou tu spíš na povzbuzení než na vědu. Přeji vám krásnou sobotu a slyšíme se zas příště, mrk mrk.
2: Čet rádio!

0: Je 9 hodin.
1: Hezké dopoledne, u mikrofonu je Honza a poslouchejte zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Vláda počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii, ekonom ale varuje hlavně kvůli budoucím důchodům. V bolivijských kasárnách vybuchla pyrotechnika a jsou tam mrtví. Schodovnalo vodohospodáře k nevídanému kroku na Vltavě. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval uživatele komunikační aplikace Signal před podvodníky, kteří se snaží dostat do jejich účtů. Podle úřadu jde především o útočníky napojené na Rusko. Vedoucí vzdělávání z úřadu Petr Seifert připomíná, že Therma Signal po svých uživatelích nikdy nechce PIN ani přihlašovací údaje. Obětí takového útoku se podle něj může stát opravdu kdokoliv. Nejméně 10 lidí zemřelo při výbuchu pyrotechniky v kasárnách ve městě Viaka na západě Bolívie. Desítky dalších lidí se zranili, informovali podle agentury Reuters místní úřady. Ministr obrany Ernesto Justiniano uvedl, že mezi zraněnými jsou převážně civilisté. Hasiči varovali, že hrozí další expoze. Vláda chce příští rok víc peněz na investice, zdravotnictví i obranu a hospodařit bude s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka. Návrh rozpočtu s deficitem 389 miliard korun kritizuje opozice i koaliční partneři hnutí ANO. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka ale Česko předluženým státem není a dlouho ještě nebude. Upozorňuje zároveň, že důchody budou do budoucna méně štědré než dnes. Italská premiérka Giorgia Meloniová se stala nejdéle sloužící šéfkou vlády v poválečné historii Itálie. Překonala tím rekord Silvia Berlusconiho. Italský novinář a překladatel žijící v Česku Andrea Spierali upozorňuje, že v její politické minulosti se objevovaly silné protievropské i protialianční postoje. Postupně se ale podle něj profilovala jako středopravicová politička. Odlická přehrada kvůli mimořádnému suchu omezila odtok, hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžnému stavu. Nádrž teď pouští jen tolik vody, kolik dem ní přiteče, tedy zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Do Vltavy v Praze má přitom dál téct 40 metrů krychlových za sekundu. Povodí Vltavy proto vůbec poprvé v historii sáhne po zásobním prostoru Slapské přehrady, uvedla mluvčí podniku. A teď sport. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Na 21 bodů Julie Pospíšilové nestačilo na loňské bronzové medailistky z evropského šampionátu. Nejlepší střelkyní vítězek byla z 19 body Cecilia Zandala-Siniová. Na lavičce české dívčí reprezentace do 18 let zůstává slovenský trenér Dušan Andrašovský, který má na kontě 3 medaile ze 3 šampionátů. Po konci u ženského Ačka se tak plně soustředí na nadcházející mistrovství v Ostravě Porubě. V rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň kritizuje kluby za to, že dívky odsouvají na vedlejší kolej, chybu vidí v systému, ne v hráčkách. A na závěr dobrá zpráva z Královéhradeckého kraje. Nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem po 6 letech vyměnila svoje diagnostické vybavení a v hlavní růžkové budově má nový počítačový tomograf. Ten nahradil starší repasovaný přístroj a znamená menší dávku záření i rychlejší vyšetření pro pacienty. Kraj za něj zaplatil bezmála 14 milionů korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, Brně deštivo a 18, Ostravě deštivo a 16. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: V Praze v ulici Kvolská došlo před hodinou k nehodě. Na vozovce zůstává havarované vozidlo, projíždějte tam opatrně. Na dálnici D11 u Prahy na 71. kilometru stojí porouchané vozidlo na krajnici, počítejte se zdržením. Podobná situace je i na dálnici D11 ve směru na Ostravu kolem 343. kilometru, kde porouchané auto brání provozu. Na dálnici D11 mezi 32. a 29. kilometrem směrem na Prahu pracuje na krajnici pomalu jedoucí vozidlo údržby. Dávejte pozor při předjíždění. Na silnici I35 u obcí Janov a Tržek na Svitavsku i mezi Cerekvicí nad Loučnou a Hrušovou výjíždí ze stavby těžká technika. Řidiče čeká zvýšená opatrnost přibližně do časného odpoledne. V Praze pokračuje oprava Libeňského mostu. Omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Za dopravní servis děkuji, přeju šťastnou cestu. Honza, Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Hudební minutka. Někdy se z jedné písně stane symbol národního odporu, aniž by to autoři na začátku tušili. Léta Kubišová naspívala modlitbu pro Martu na podzim roku 1968, jen pár týdnů po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Melodii k písni napsal Jindřich Brabec a text vznikl na základě staré anglické skladby, kterou upravil Petr Rada. Píseň měla původně sloužit jako závěrečná znělka televizního pořadu, ale díky svým slovům o navrácení vlády věcí do rukou lidu se rychle stala neoficiální hymnou okupovaného národa. Po nástupu normalizace byla Marta Kubišová zakázána a píseň směla znovu zaznít veřejně až po sametové revoluci v listopadu roku 1989. Kdy zpěvačka zaspívala z balkonu na Václavském náměstí přímo davu, který skandoval její jméno. Dodnes patří modlitba pro Martu k nejsilnějším hudebním symbolům svobody v české historii. A to byla dnešní hudební minutka.
1: Čet Radio! Čet, čet, čet, čet.

Zdravím všechny posluchače, kteří jsou právě naladěni na stejné vlně jako já a jsem moc ráda, že vám ke znovuzrození rádia mohu představit svoji zbrusenovou písničku, která se jmenuje Pocity zakalené. Doufám, že se vám bude líbit a teď už si ji pěkně užijte. Zdraví Kamča Hybš.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. Ve zprávách dnes. Ekonom se ohrazuje proti tvrzení, že je Česko předlužené, u penzí ale varuje. Výbuch v kasárnách v Bolívii si vyžádal lidské životy. Kybernetický úřad varuje uživatele šifrované aplikace před podvodníky. Italská premiérka překonala rekord v délce vládnutí. Kvůli suchu poprvé pomáhá řekám zásoba vody ze Svat. A ve sportu vstoupily české basketbalistky do světového šampionátu porážkou.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně deštivo a 17, v Ostravě deštivo a 16. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 20, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu deštivo, teploty kolem 20, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: V Praze v ulici Kbolská došlo před hodinou k nehodě. Na vozovce zůstává havarované vozidlo, projíždějte tam opatrně. Na dálnici D11 u Prahy na 71. kilometru stojí porouchané vozidlo na krajnici, počítejte se zdržením. Podobná situace je i na dálnici D11 ve směru na Ostravu kolem 343. kilometru, kde porouchané auto brání provozu. Na dálnici D11 mezi 32. a 29. kilometrem směrem na Prahu pracuje na krajnici pomalu jedoucí vozidlo údržby, dávejte pozor při předjíždění. Na silnici I35 u obcí Janov a Tržek na Svitavsku i mezi Cerekvicí nad Loučnou a Hrušovou výjíždí ze stavby těžká technika, řidiče čeká zvýšená opatrnost přibližně do časného odpoledne. V Praze pokračuje oprava Libenského mostu, omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Za dopravní servis děkuji, přeju šťastnou cestu. Honza, Čet Rádio.

Zajímavosti. Věděli jste, že den na Zemi se neustále prodlužuje? Rotace naší planety se totiž díky slapovému působení měsíce každé století zpomalí o pouhé 0,002 sekundy, což je změna tak drobná, že ji běžně vůbec nepocítíme. Za času dinosaurů ale den trval jen zhruba 23 hodiny, protože Země se točila rychleji než dnes. Vědci tento jev sledují pomocí atomových hodin a čas od času musí do kalendáře přidat takzvanou přestupnou sekundu, aby čas seděl s realitou. Až za stovky milionů let by tak den na Zemi mohl trvat klidně 25 hodin. Že až příště budete říkat, že vám den nestačí, mějte trpělivost, příroda na tom už pracuje.

0: Je 10 hodin.
1: Dobré dopoledne, vítejte u zpráv Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Honza a mám pro vás přehled toho podstatného. Co se děje doma i ve světě? Slovensko si předvolá ruského velvyslance kvůli útoku poblíž svého pracoviště v Kyjevě. Ruský úder na jihovýchodě Ukrajiny si vyžádal mrtvé i zraněné. Koaliční lídři chtějí dát policii pravomoc zavírat rizikové obchody. Při ruském útoku na jihovýchodě Ukrajiny přišli o život 4 lidé. Dalších 5 je zraněných, mezi nimi 30-letá žena, která leží na jednotce intenzivní péče. Informoval o tom podle agentury AFP šéf vojenské zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Úderu došlo navzdory návrhu na příměří. Hlavní turistická sezona na památkách se chýlí ke konci a na Vysočině byla letos slabší. Hady a zámky v kraji navštívilo o prázdninách přes 65 tisíc lidí, meziročně méně. Ubylo návštěvníků na nejoblíbenější památce kraje, zámku v Telči, naopak zámek v Náměšti nad Oslavou přilákal víc lidí než loni. Informoval o tom Český rozhlas Vysočina. Koaliční lídři, včetně premiéra Andreje Babiše, předložili novelu policejního zákona. Policisté by podle ní mohli uzavřít provozovnu, ve které se prodává zboží ohrožující zdraví a život. Ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný to označil za krok proti obchodům s omamnými látkami, které fungují v centrech velkých měst. Jedním z terčů ruského násilí na Ukrajině jsou i novináři. V ruských věznicích je v tuto chvíli 26 ukrajinských žurnalistů, které Rusové zajali na okupovaných územích. Webojirozhlas.cz to v Kyjevě popsal Dmitro Feliuk z agentury UN IAN, který sám strávil v ruském zajetí bezmála 3,5 roku. Podle něj neměli Ukrajinci ve vězení žádná práva. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance na Slovensku. Oznámil to ministr zahraničí Juraj Banár, který kritizoval Moskvu za páteční dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě. Se podle něj nachází nedaleko konzulárního pracoviště slovenského velvyslanectví. Pracoviště se z bezpečnostních důvodů využívá jen omezeně a nikdo v něm v době útoku nebyl. A teď sport. České basketbalistky prohrály úvodní zápas skupiny na mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V poločase přitom ještě vedli, po přestávce ale začaly ztrácet. Trdajoková po zápase litovala zahozených trojek, potěšili naopak výkon Pospíšilové. Na tenisovém US Open skončili ve třetím kole Jiří Lehečka i Karolína Muchová. Léčka nestačil na Řeka Stefanose Tsitsipase. Muchová podlehla domácí Emě Navarové. Do osmifinále naopak prošla Linda Nosková, která se poradila s Američankou Enliovou a utká se s Ukrajinkou Martou Kostikovou. A na závěr jeden důkaz, že věk je jen číslo. 74-letý Břetislav Snášel Střince vyrazil na koloběžce po stopách mistra Jana Hus a až do německé Kosnice. Vystačí se přitom se Stanem, spacákem a svou kolobrndou, pod přezdívkou děda na kolobrndě vyráží na podobné výpravy pravidelně. Cestou projel třeba Potočnou u Nové Bystřice na Jindřichohradecku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě polojasno a 17. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik předpověď. Užijte si den, ať je venku jakkoliv, váš Honza.

0: venky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, pondělí deštivo, teploty kolem 20, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu deštivo, teploty kolem 20, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. Počasí máme za sebou. Ať vám dopoledne pěkně utíká, zdraví Honza z Chat Rádia.
1: Chat Rádio.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, sobotu 5. září, na Čet rádiu, čili tedy na Čet rádiu, jak se patří. Pojďme rovnou na to, znamení po znamení. Beran si dnes možná bude muset vybojovat parkovací místo u obchodu jako správný gladiátor, ale odměnou mu bude úsměv souseda, který se bude divit, jak to zvládl. Bík se dnes pustí do úklidu spíže a objeví tam zásoby, o kterých ani nevěděl, že je má. Blíženci budou mít chuť probrat s kamarádem úplně všechno na světě, klidně i dvakrát, protože zapomenou, co už řekli. Rak se dnes šoulí doma s dekou a dobrým seriálem a nikoho jiného nebude potřebovat, děkuji, ne. Lev si dnes užije trochu pozornosti při rodinném obědě, kde bude vyprávět historku, kterou už všichni znají, ale rádi si ji poslechnou znovu. Pana si dnes udělá pořádek v šuplíku, kam si celý týden házela účtenky a drobnosti, a bude z toho mít upřímnou radost. Váhy budou dnes zvažovat mezi dvěma outfity tak dlouho, až nakonec vezmou ten první, co měli na sobě už včera. Štír bude mít dnes chuť říct někomu na rovinu, co si myslí, a klidně i s trochou grácie, což mu sluší. Střelec se dnes nechá zlákat k výletu do přírody, i kdyby počasí trochu váhalo, jestli se umoudří. Kozoroh si dnes odškrtne další položku ze svého věčného seznamu úkolů a bude se u toho tvářit spokojeně jako kočka po dobrém obědě. Vodnář dnes přijde s nápadem, který ostatní nejdřív zvednou obočí, ale nakonec se ukáže jako docela zábavný. Ryby budou dnes trochu zasněné u okna a pozorovat, jak si vítr pohrává se závěsem, a to jim úplně stačí ke štěstí. Tak to by bylo pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači. Berte to samozřejmě s rezervou a hlavně s úsměvem. Hvězdy jsou tu spíš na povzbuzení než na vědu. Přeji vám krásnou sobotu a slyšíme se zas příště, mrk mrk.
2: Čet rádio!

0: je 11 hodin.
1: Příjemné dopoledne, u mikrofonu Honza a před sebou máme zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Slovensko si předvolá ruského velvyslance kvůli útoku poblíž svého pracoviště v Kyjevě. Ruský úder na jihovýchodě Ukrajiny si vyžádal mrtvé i zraněné. Koaliční lídři chtějí dát policii pravomoc zavírat rizikové obchody. Jedním z terčů ruského násilí na Ukrajině jsou i novináři. V ruských věznicích je v tuto chvíli 26 ukrajinských žurnalistů, které Rusové zajali na okupovaných územích. Weboirozhlas.cz to v Kyjevě popsal Dmitro Feliuk z agentury UN i AN, který sám strávil v ruském zajetí bezmála 3,5 roku. Podle něj neměli Ukrajinci ve vězení žádná práva.

0: Koaliční lídři včetně premiéra Andreje Babiše předložili novelu policejního zákona. Policisté by podle ní mohli uzavřít provozovnu, ve které se prodává zboží ohrožující zdraví a život. Ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný to označil za krok proti obchodům s omamnými látkami, které fungují v centrech velkých měst. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance na Slovensku. Oznámil to ministr zahraničí Juraj Banár, který kritizoval Moskvu za páteční dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě. Se podle něj nachází nedaleko konzulárního pracoviště slovenského velvyslanectví. Pracoviště se z bezpečnostních důvodů využívá jen omezeně a nikdo v něm v době útoku nebyl. Hlavní turistická sezona na památkách se chýlí ke konci a na Vysočině byla letos slabší. Hady a zámky v kraji navštívilo o prázdninách přes 65 tisíc lidí, meziročně méně. Ubylo návštěvníků na nejoblíbenější památce kraje, zámku v Telči, naopak zámek v Náměšti nad Oslavou přilákal víc lidí než loni. Informoval o tom Český rozhlas Vysočina. Při ruském útoku na jihovýchodě Ukrajiny přišli o život 4 lidé. Dalších 5 je zraněných, mezi nimi 30-letá žena, která leží na jednotce intenzivní péče. Informoval o tom podle agentury AFP šéf vojenské zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. K úderu došlo navzdory návrhu na příměří. A teď sport. České basketbalistky prohrály úvodní zápas skupiny na mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V poločase přitom ještě vedli, po přestávce ale začali ztrácet. Trdajoková po zápase litovala zahozených trojek, potěšili naopak výkon Pospíšilové. Na tenisovém US Open skončili ve třetím kole Jiří Lehečka i Karolína Muchová. Lehečka nestačil na Řeka Stefanose Tsitsipase, Muchová podlehla domácí Emě Navarové. Do osmifinále naopak prošla Linda Nosková, která si poradila s Američankou Enliovou a utká se s Ukrajinkou Martou Kostukovou. A na závěr jeden důkaz, že věk je jen číslo. 74-letý Břetislav Snášel Střince vyrazil na koloběžce po stopách mistra Jana Hus a až do německé Kosnice. Vystačí se přitom se Stanem, spacákem a svou kolobrndou, pod přezdívkou děda na kolobrndě vyráží na podobné výpravy pravidelně. Cestou projel třeba Potočnou u Nové Bystřice na Jindřichohradecku.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme polojasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 18. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tím počasí končí. Pohodové dopoledne s Čet rádiem přeje Honza.

0: Čet rádio.
1: A věci ti zdá.

nastala prázdnina. Kiša sa vietrom, utáme noči, zvukovito plyne, savršený sklad. Prasaky tutňava, otvorilo se nebo,

0: počasí.
1: Pěkné dopoledne. U oblohy dnes slouží Honza a mám čerstvé zprávy. Aktuálně máme polojasno v Praze 19 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 19. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Vlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí deštivo, teploty kolem 20, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu deštivo, teploty kolem 20, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. A to je k počasí vše. Držte se, den je ještě dlouhý, zdraví Honza.

Hudební minutka. Někdy jedna píseň zlomí všechna pravidla o tom, jak má vypadat rocková skladba pro rádio. Freddie Mercury přinesl do studia Bohemian Rhapsody jako téměř 6-minutovou skladbu složenou z balady, operní pasáže a tvrdého roku a producenti mu tvrdili, že ji rádia nikdy nezahrají celou. Kapela Queen strávila nad operní částí týdny, vrstvila vokály znovu a znovu, až pásek na některých místech doslova prosvítal opotřebení. Vydání přišlo v roce 1975 na albu s názvem A Night at the Opera a stalo se tehdy nejdražším singlem v historii Velké Británie. Klip, který k písni natočili, mnozí považují za jeden z prvních skutečných hudebních videoklipů vůbec, protože vznikl právě proto, aby kapela nemusela hrát tak náročnou skladbu naživo v televizi pokaždé znovu. Píseň se pak vrátila na vrchol žebříčku ještě jednou, 15 let po prvním vydání, díky filmu Venus Wear. A to byla dnešní hudební minutka pro Čet Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré poledne, tady je Honza a jsem připravený vám naservírovat zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Slovensko si předvolá ruského velvyslance kvůli útoku poblíž svého pracoviště v Kyjevě. Ruský úder na jihovýchodě Ukrajiny si vyžádal mrtvé i zraněné. Koaliční lídři chtějí dát policii pravomoc zavírat rizikové obchody. Jedním z terčů ruského násilí na Ukrajině jsou i novináři. V ruských věznicích je v tuto chvíli 26 ukrajinských žurnalistů, které Rusové zajali na okupovaných územích. Webu.irozhlas.cz to v Kyjevě popsal Dmytro Keliuk z agentury UNIAN, který sám strávil v ruském zajetí bezmála 3,5 roku. Podle něj neměli Ukrajinci ve vězení žádná práva. Hlavní turistická sezona na památkách se chýlí ke konci a na Vysočině byla letos slabší. Hady a zámky v kraji navštívilo o prázdninách přes 65 tisíc lidí, meziročně méně. Ubylo návštěvníků na nejoblíbenější památce kraje, zámku v Telči, naopak zámek v Náměšti nad Oslavou přilákal víc lidí než loni. Informoval o tom Český rozhlas Vysočina. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance na Slovensku. Oznámil to ministr zahraničí Juraj Blanár, který kritizoval Moskvu za páteční dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě. Se podle něj nachází nedaleko konzulárního pracoviště slovenského velvyslanectví. Pracoviště se z bezpečnostních důvodů využívá jen omezeně a nikdo v něm v době útoku nebyl. Při ruském útoku na jihovýchodě Ukrajiny přišli o život 4 lidé. Dalších 5 je zraněných, mezi nimi 30-letá žena, která leží na jednotce intenzivní péče. Informoval o tom podle agentury AFP šéf vojenské zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Úderu došlo navzdory návrhu na příměří. Koaliční lídři včetně premiéra Andreje Babiše předložili novelu policejního zákona. Policisté by podle ní mohli uzavřít provozovnu, ve které se prodává zboží ohrožující zdraví a život. Ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný to označil za krok proti obchodům s omamnými látkami, které fungují v centrech velkých měst. A teď sport. České basketbalistky prohrály úvodní zápas skupiny na mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V poločase přitom ještě vedli, po přestávce ale začaly ztrácet. Trda Joková po zápase litovala zahozených trojek, potěšili naopak výkon Pospíšilové. Na tenisovém US Open skončili ve třetím kole Jiří Lehečka i Karolína Muchová. Lehečka nestačil na Řeka Stefanose Tsitsipase, Muchová podlehla domácí Emě Navarové. Do osmifinále naopak prošla Linda Nosková, která si poradila s Američankou Enliovou a utká se s Ukrajinkou Martou Kostikovou. A na závěr jeden důkaz, že věk je jen číslo. 74-letý Břetislav Snášel Střince vyrazil na koloběžce po stopách mistra Jana Husa až do německé Kosnice. Vystačí se přitom se Stanem, Spacákem a svou kolobrndou, pod přezdívkou děda na kolobrndě vyráží na podobné výpravy pravidelně. Cestou projel třeba Potočnou u Nové Bystřice na Jindřichohradecku.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 20. Do večera budou přehánky. V noci bude jasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik počasí. Příjemný zbytek odpoledne vám přeje váš Honza. Jet Radio.

kalendáriu. Dnes je sobota 5. září a Čet Rádio vám přináší svěží dávku kalendária. Svátek dnes slaví všichni Borisové a tak jim přejeme pevné zdraví, klid v duši a ať jim dnešní den přinese jen samé příjemné chvíle. 5. září 1977 vzlétla k hvězdám legendární sonda Voyager 1, která dodnes putuje temnotou vesmíru a posílá nám zprávy z nejvzdálenějších koutů sluneční soustavy. Ve stejný den, jen o 20 let později, tedy 5. září 1997, se svět rozloučil s matkou Terezou, ženou, jejíž laskavost a obětavost inspirovaly miliony lidí po celém světě. Z lidové moudrosti si dnes připomeňme, že co v září neuzraje, v říjnu už nedozraje a tak je čas sklízet, co jsme si na jaře zaseli. Tolik dnešní kalendárium.

0: díky moc. Jet Radio.
1: Počasí.
2: Hezké odpoledne, posluchači. Honza je tu s předpovědí, tak co nás čeká. Aktuálně máme polojasno v Praze 21 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera budou přehánky. V noci bude jasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, ve středu deštivo, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. Tolik předpověď. Užijte si zbytek dne podle svého, váš Honza z Čet Rádia. Čet Rádia.

Zajímavosti. Věděli jste, že nejkratší válka v dějinách lidstva trvala pouhých 38 minut? Odehrála se 9. srpna 1896 mezi Velkou Británií a Zanzibarem, když po smrti tamního sultána nastoupil na trůn jeho příbuzný bez britského souhlasu. Britské lodě tehdy bombardovaly palác a během necelých 40 minut byl nový sultán donucen kapitulovat a uprchnout. Historikové se dodnes přou, zda boje trvaly 38 nebo 45 minut, ale shodují se, že šlo o nejrychlejší ukončený ozbrojený konflikt, jaký kdy byl zaznamenán. Že až budete příště nadávat, že vám snídaně trvá 20 minut, vzpomeňte si, že někde ve světové historii se stihla odehrát a skončit celá válka rychleji, než uvaříte pořádnou kávu. Tomu říkám bleskový mír, žádné dlouhé řeči, hlavně ať to práseke a je klid.

0: Je 13 hodin.
1: Dobré odpoledne, u mikrofonu Honza a před sebou máte zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Rusko v noci udeřilo na kyjevská letiště, Trumpovi vyjednavači mezitím dorazili do Moskvy. Pražská policie hledá mladého muže, který se ztratil cestou do nemocnice. Ostravští lékaři jako první u nás léčí vysoký tlak novou mini-invazivní metodou. Se zastávkami XP Pavlova, muzeum a italská v Praze znovu jezdí tramvaje. Provoz se sem vrátil po roce a čtvrt, kdy tam dělníci budovali napojení na budoucí trak přes Václavské náměstí. Nové tramvajové tratě se přitom staví i v Plzni, na severu Čech nebo na Moravě. Vysoký krevní tlak se dá nově léčit i zákrokem, při kterém lékaři speciálním katetrem ve tvaru spirálky přeruší nervy vedoucí k ledvinám. Jako první u nás tuhle mini-invazivní metodu začali používat kardiologové z fakultní nemocnice Ostrava. Zatím ji vyzkoušeli u prvních 5 pacientů. Pražští policisté hledají 27-letého muže, který se ztratil cestou do psychiatrické nemocnice. Naposledy ho někdo viděl v okolí obchodního centra Eden. Vladimír Buriánek se léčí s psychickými potížemi, už se orientuje v čase i prostoru a může působit zmateně. Policie proto žádá veřejnost o pomoc. Ruské síly v noci na sobotu zaútočily na letiště v Kyjevě a v nedalekém Borispilu. Oznámil to na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že útok považuje za reakci na chystanou návštěvu amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner mají do ukrajinské metropole přijet v neděli a jednat o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Ještě předtím ale dvojice Trumpových vyslanců přistála v Moskvě, kde je na letišti přivítal Putinův zmocněnec Kirill Dmitrije. A teď sport. Fotbalisté Červené zvezdy Bělehrad zaplatí pokutu 90 tisíc eur v přepočtu zhruba 2,2 milionu korun za chování svých fanoušků. Ti při setnovém utkání kvalifikace Evropské ligy v Plzni oslavovali válečného zločince Radka Mladije. O trestu informovala na svém webu UEFA. Tenista Jiří Lehečka skončil na US Open ve 3. kole, kde nestačil na Řeka Stefanose Tsitsipase. Po zápase litoval hlavně ztraceného tiebreaku ve 3. sadě, kde se podle něj mohl duel zlomit. Se chystá na zářijové 2. kolo kvalifikace Davis Cupu, ve kterém Češi vyzvou v pražské Odvojka aréně Spojené státy. A na závěr příběh, který dokazuje, že věk je jenom číslo. 74-letý Břetislav Snášel Střince vyrazil na koloběžce po stopách mistra Jana Hus až do německé Kosnice. Vystačí se přitom se stanem, spacákem a přezdívkou děda na kolobrndě.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, v Brně zataženo a 22, v Ostravě polojasno a 22. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Velik počasí. Příjemný zbytek odpoledne vám přeje váš Honza.

0: Počasí.
1: Krásné odpoledne. U předpovědi počasí vás vítá Honza. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, v Brně zataženo a 22, v Ostravě polojasno a 22. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, ve středu deštivo, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. A to je vše od oblohy. Ať se vám odpoledne vydaří, zdraví Honza.

0: Hudební minutka. Někdy se z jedné písně stane symbol národního odporu, aniž by to autoři na začátku tušili. Marta Kubišová naspívala modlitbu pro Martu na podzim roku 1968, jen pár týdnů po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Melodii k písni napsal Jindřich Brabec a text vznikl na základě staré anglické skladby, kterou upravil Petr Rada. Píseň měla původně sloužit jako závěrečná znělka televizního pořadu, ale díky svým slovům o navrácení vlády věcí do rukou lidu se rychle stala neoficiální hymnou okupovaného národa. Po nástupu normalizace byla Marta Kubišová zakázána a píseň směla znovu zaznít veřejně až po sametové revoluci v listopadu roku 1989. Kdy ji zpěvačka zaspívala z balkonu na Václavském náměstí přímo davu, který skandoval její jméno. Dodnes patří modlitba pro Martu k nejsilnějším hudebním symbolům svobody v české historii. A to byla dnešní hudební minutka.
1: Čet Rádio! Čet Rádio!

0: Je 14 hodin.
1: Příjemné odpoledne přeje Honza, vítejte u zpráv ČT Rádia. Co byste dnes neměli minout? Rusko v noci udeřilo na kyjevská letiště, Trumpovi vyjednavači mezitím dorazili do Moskvy. Pražská policie hledá mladého muže, který se ztratil cestou do nemocnice. Ostravští lékaři jako první u nás léčí vysoký tlak novou mini-invazivní metodou. Vysoký krevní tlak se dá nově léčit i zákrokem, při kterém lékaři speciálním katetrem ve tvaru spirálky přeruší nervy vedoucí k ledvinám. Jako první u nás tuhle mini-invazivní metodu začali používat kardiologové z fakultní nemocnice Ostrava. Zatím ji vyzkoušeli u prvních 5 pacientů. Ruské síly v noci na sobotu zaútočily na letiště v Kyjevě a v nedalekém Boryspilu. Oznámil to na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že útok považuje za reakci na chystanou návštěvu amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner mají do ukrajinské metropole přijet v neděli a jednat o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Ještě předtím ale dvojice Trumpových vyslanců přistála v Moskvě, kde je na letišti přivítal Putinův zmocněnec Kirill Dmitrije. Pražští policisté hledají 27-letého muže, který se ztratil cestou do psychiatrické nemocnice. Naposledy ho někdo viděl v okolí obchodního centra Eden. Vladimír Buriánek se léčí s psychickými potížemi, už se orientuje v čase i prostoru a může působit zmateně. Policie proto žádá veřejnost o pomoc. Se zastávkami XP Pavlova, muzeum a italská v Praze znovu jezdí tramvaje. Provoz se sem vrátil po roce a čtvrt, kdy tam dělníci budovali napojení na budoucí trak přes Václavské náměstí. Nové tramvajové tratě se přitom staví i v Plzni, na severu Čech nebo na Moravě. A teď sport. Fotbalisté Červené zvezdy Bělehrad zaplatí pokutu 90 000 eur v přepočtu zhruba 2,2 milionu korun za chování svých fanoušků. Ti při setnovém utkání kvalifikace Evropské ligy v Plzni oslavovali válečného zločince Radka Mladě. O trestu informovala na svém webu UEFA. Tenista Jiří Lehečka skončil na US Open ve třetím kole, kde nestačil na Řeka Stefanose Tsitsipase. Po zápase litoval hlavně ztraceného tiebreaku ve třetí sedě, kde se podle něj mohl duel zlomit. Se chystá na zářijové druhé kolo kvalifikace Davis Cupu, ve kterém Češi vyzvou v pražské Odvojka aréně Spojené státy. A na závěr příběh, který dokazuje, že věk je jenom číslo. 74-letý Břetislav Snášel Střince vyrazil na koloběžce po stopách mistra Jana Husa až do německé Kosnice. Vystačí se přitom se stanem, spacákem a přezdívkou děda na kolobrndě.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, Brně zataženo a 23, Ostravě polojasno a 23. Do večera budou přehánky. V noci bude jasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A to je z předpovědi vše. Užijte si zbytek dne s ČT Rádiem a Honzou je hezky za každého počasí. ČT

0: Počasí.
1: Odpoledne s Čet rádiem běží a Honza přináší, jak bude do večera i zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně zataženo a 23, Ostravě polojasno a 23. Do večera budou přehánky. V noci bude jasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, ve středu deštivo, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. A tím počasí končí. Pohodové odpoledne a večer přeje Honza.

neslaví. Pátý den září patří lidem, kteří dovedli buď rozespívat stadiony, nebo rozpohybovat kameru tak, že se z toho diváckým očím zatočila hlava. Tím prvním je Freddie Mercury, frontman kapely Queen, který přišel na svět v roce 1946 na africkém Zanzibaru pod jménem Farouk Bulsara. Zajímavost, kterou možná neznáte, jeho legendární hlasový rozsah prý souvisel s tím, že měl v ústech o 4 zuby navíc, než je obvyklé. Druhým oslavencem je německý režisér Werner Herzog, muž, který dokázal do divočiny zatáhnout parník i celý filmový štáb, jak je vidět ve filmu Fitzcarraldo. Kdysi se vsadil s kolegou režisérem Errolem Morrisem a když prohrál, opravdu si uvařil a snědl vlastní botu. Třetím jménem dnešního dne je herečka Rose McGowan, kterou většina světa zná ze seriálu Čarodějky, ačkoliv sama by dnes asi radši mluvila o své pozdější roli v Hnutí metů. Tři úplně různé cesty ke slávě a přece jeden společný den v kalendáři. Ať se dnešním oslavencům daří stejně dobře, jako se jim dařilo zapsat se do dějin a Čet Rádio jim za celý tým posílá gratulaci na dálku.

0: Je 15 hodin.
1: Hezké sobotní odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Honza a máme tu zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Rusko v noci udeřilo na kyjevská letiště, Trumpovi vyjednavači mezitím dorazili do Moskvy. Pražská policie hledá mladého muže, který se ztratil cestou do nemocnice. Ostravští lékaři jako první u nás léčí vysoký tlak novou mini-invazivní metodou. Pražští policisté hledají 27-letého muže, který se ztratil cestou do psychiatrické nemocnice. Naposledy ho někdo viděl v okolí obchodního centra Eden. Vladimír Budyánek se léčí s psychickými potížemi, už se orientuje v čase i prostoru a může působit zmateně. Policie proto žádá veřejnost o pomoc. Ruské síly v noci na sobotu zaútočily na letiště v Kyjevě a v nedalekém Boryspilu. Oznámil to na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že útok považuje za reakci na chystanou návštěvu amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner mají do ukrajinské metropole přijet v neděli a jednat o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Ještě předtím ale dvojice Trumpových vyslanců přistála v Moskvě, kde je na letišti přivítal Putinův zmocněnec Kirill Dmitrije. Vysoký krevní tlak se dá nově léčit i zákrokem, při kterém lékaři speciálním katetrem ve tvaru spirálky přeruší nervy vedoucí k ledvinám. Jako první u nás tuhle mini-invazivní metodu začali používat kardiologové z fakultní nemocnice Ostrava. Zatím ji vyzkoušeli u prvních 5 pacientů. Mezi zastávkami XP Pavlova, muzeum a Italská v Praze znovu jezdí tramvaje. Provoz se sem vrátil po roce a čtvrt, kdy tam dělníci budovali napojení na budoucí trak přes Václavské náměstí. Nové tramvajové tratě se přitom staví i v Pozni, na severu Čech nebo na Moravě. A teď sport. Fotbalisté Červené zvezdy Bělehrad zaplatí pokutu 90 000 eur v přepočtu zhruba 2,2 milionu korun za chování svých fanoušků. Ti při setnovém utkání kvalifikace Evropské ligy v Plzni oslavovali válečného zločince Radka Mladě. O trestu informovala na svém webu UEFA. Tenista Jiří Lehečka skončil na US Open ve třetím kole, kde nestačil na Řeka Stefanose Tsitsipase. Po zápase litoval hlavně ztraceného tiebreaku ve třetí sedě, kde se podle něj mohl duel zlomit. Se chystá na zářijové druhé kolo kvalifikace Davis Cupu, ve kterém Češi vyzvou v pražské odvojka aréně Spojené státy. A na závěr příběh, který dokazuje, že věk je jenom číslo. 74-letý Břetislav Snášel z Třince vyrazil na koloběžce po stopách mistra Jana Hus až do německé Kosnice. Vystačí se přitom se stanem, s pacákem a přezdívkou děda na kolobrndě.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 23 stupňů, v Brně 23 a v Ostravě 23. Do večera budou přehánky. V noci bude jasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A to je vše od oblohy. Ať se vám odpoledne vydaří, zdraví Honza.
2: Tohle je Čet rádio.
3: Čet rádio.
4: Tohle je Čet rádio.

0: počasí.
1: Hezké odpoledne, posluchači. Honza je tu s předpovědí, tak co nás čeká. Aktuálně máme polojasno, v Praze 23 stupňů, v Brně 24 a v Ostravě 23. Do večera budou přehánky. V noci bude jasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, ve středu deštivo, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. Tolik předpověd. Užijte si zbytek dne podle svého, váš Honza z Čet Rádia.
2: Čet Rádio.

Zajímavosti. Věděli jste, že den na Zemi se neustále prodlužuje? Rotace naší planety se totiž díky slapovému působení měsíce každé století zpomalí o pouhé 0,002 sekundy, což je změna tak drobná, že ji běžně vůbec nepocítíme. Za času dinosaurů ale den trval jen zhruba 23 hodiny, protože Země se točila rychleji než dnes. Vědci tento jev sledují pomocí atomových hodin a čas od času musí do kalendáře přidat takzvanou přestupnou sekundu, aby čas seděl s realitou. Až za stovky milionů let by tak den na Zemi mohl trvat klidně 25 hodin. Že až příště budete říkat, že vám den nestačí, mějte trpělivost, příroda na tom už pracuje.

0: Je 16 hodin.
1: Příjemné odpoledne, u mikrofonu vás vítá Honza a začínají zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Putin nařídil na 3 dny zastavit útoky na Kyjev. Předtím Rusko udeřilo na tamní letiště. Šéf sněmovny Okamura chce osekat navržený schodek státního rozpočtu. Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár kamionu. Dálnice D1 je na 62. kilometru ve směru na Brno neprůjezdná. Zablokoval ji požár nákladního auta s návěsem, na místě zasahuje několik jednotek hasičů. Záchranáři se postarali o jednoho člověka, kterého převezli na další vyšetření do Benešovské nemocnice. Vyplývá to z informací policie, hasičů a záchranné služby. Tragicky skončila v sobotu dopoledne jízda motorové tříkolky u Kolešova na Rakovnícku. Stroj se 2 lidmi sjel mimo silnici, řidič utrpěl vážná zranění a přes veškerou snahu záchranářů na místě zemřel. Jeho spolujezdkyni přepravil vrtulník se středně těžkými zraněními do pražského Motola. Podle informací novinek se neštěstí stalo při předjíždění. Prahou sobotu dopoledne projela kolona 800 motocyklů značky Harley Davidson i dalších strojů. Šlo o spanilou jízdu při akci Prague Harley Days, která se letos konala naposledy. Do čela se postavil i prezident Petr Pavel, známý vášnivý motorkář. Podle jeho slov je celá akce hlavně o atmosféře. Ruský prezident Vladimir Putin dal pokyn, aby ruská armáda 3 dny neútočila na Kyjev. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova souvisí rozkaz s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit má od půlnoci. Ještě v noci na sobotu přitom Rusko zasávalo letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za reakci právě na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun a předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura ho chce srazit níž. Úspory by podle něj měly přijít ministerstvech, která vedou zástupci hnutí ANO a motoristů. Toto v sobotním pořadu za 5 minut 12 na televizi Nova. A teď sport. Vedoucí fotbalisté Slávie hostí v 7. kole první ligy Zdrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by nováček soutěže uštědřil mistrově první ligovou porážku sezony, sesadil by ho z čela tabulky. Utkání přenáší Radiožurnál Sport. Cyklista Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu a nepojede ani mistrovství světa. Pětinásobný vítěz Tour de France dal přednost léčbě operované klíční kosti a další zranění z Vuelty. Informovala o tom jeho stáj UAE Emirates. A na závěr jedna zpráva, která hřeje u srdce. Děti z Blatničky na Hodonínsku dojíždí do školy a školky do sousední Blatnice pod Svatým Antonínkem a cestou od autobusu musí zvládnout 3 přechody přes rušné silnice. Obec proto po nehodě jedné školačky před 15 lety zavedla funkci obecní babičky, kterou dělá bývalá učitelka Zdislava Kuřinová. Rodiče říkají, že je k nezaplacení a ona sama přiznává, že jí ta práce nabíjí a že jí děti o prázdninách chyběly.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, Brně polojasno a 24, Ostravě jasno a 23. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: A teď rovnou na silnice. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 196. kilometru, se před chvílí stala nehoda 2 vozidel. Na vozovce je překážka, projíždí se opatrně. Na dálnici D1 směru Brno hoří vozidlo na 61. kilometru, na místě zasahují hasiči a komunikace je kvůli tomu dočasně uzavřená. Před necelou půl hodinou došlo k nehodě na silnici číslo 29 u obce Temešvár na Písecku. Policie tam vyšetřuje nehodu 2 aut a motorky. Silnice je uzavřená až do 8 hodin večer. V Praze v ulici Modřanská došlo k nehodě po pádu cestujícího v autobuse, i tady je provoz omezený kvůli překážce na vozovce. Z omezení upozorňuji na dálnici D1 u Brna, kde se přestavuje křižovatka s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum je třeba počítat s koloně a omezení potrvá až do října příštího roku. V Praze pak dlouhodobě probíhá oprava Libenského mostu. Řidiči i tramvaje tam jezdí v omezeném režimu. Jinak jsou dálnice sjízdné bez větších komplikací. To bylo dopravní zpravodajství za Čet Rádio. Zdraví Honza.

0: Chat Radio.
1: Chat Radio.
2: Chat Radio. Chat Radio. Chat Radio.
3: Počasí.
4: Krásné odpoledne. U předpovědi počasí vás vítá Honza. Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě jasno a 23. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, ve středu deštivo, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
3: Dopravní servis.
4: A teď rovnou na silnice. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 196. kilometru, se před chvílí stala nehoda dvou vozidel. Na vozovce je překážka, projíždí se opatrně. Na dálnici D1 směru Brnohoří vozidlo na 61. kilometru, na místě zasahují hasiči a komunikace je kvůli tomu dočasně uzavřená. Před necelou půl hodinou došlo k nehodě na silnici číslo 29 u obce Temešvár na Písecku. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou aut a motorky. Silnice je uzavřená až do 8 hodin večer. V Praze v ulici Modřanská došlo k nehodě po pádu cestujícího v autobuse. I tady je provoz omezený kvůli překážce na vozovce. Z omezení upozorňuji na dálnici D1 u Brna, kde se přestavuje křižovatka s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum je třeba počítat s koloně a omezení potrvá až do října příštího roku. V Praze pak dlouhodobě probíhá oprava Libenského mostu. Řidiči i tramvaje tam jezdí v omezeném režimu. Jinak jsou dálnice sjízdné bez větších komplikací. To bylo dopravní zpravodajství za Chat Radio. Zdraví Honza.
0: Chat Radio!

Hudební minutka. Někdy jedna píseň zlomí všechna pravidla o tom, jak má vypadat rocková skladba pro rádio. Freddie Mercury přinesl do studia Bohemian Rhapsody jako téměř 6-minutovou skladbu složenou z balady, operní pasáže a tvrdého roku a producenti mu tvrdili, že ji rádia nikdy nezahrají celou. Kapela Queen strávila nad operní částí týdny, vrstvila vokály znovu a znovu, až pásek na některých místech doslova prosvítal opotřebení. Vydání přišlo v roce 1975 na albu s názvem A Night at the Opera a stalo se tehdy nejdražším singlem v historii Velké Británie. Klip, který k písni natočili, mnozí považují za jeden z prvních skutečných hudebních videoklipů vůbec, protože vznikl právě proto, aby kapela nemusela hrát tak náročnou skladbu naživo v televizi pokaždé znovu. Píseň se pak vrátila na vrchol žebříčku ještě jednou, 15 let po prvním vydání, díky filmu Venus Wear. A to byla dnešní hudební minutka pro Čet Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Je 17 hodin.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Honza a poslouchejte zprávy Čet rádia. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Putin nařídil na 3 dny zastavit útoky na Kyjev. Předtím Rusko udeřilo na tamní letiště. Šéf sněmovny Okamura chce osekat navržený schodek státního rozpočtu. Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár kamionu. Dálnice D1 je na 62. kilometru ve směru na Brno neprůjezdná. Zablokoval ji požár nákladního auta s návěsem, na místě zasahuje několik jednotek hasičů. Záchranáři se postarali o jednoho člověka, kterého převezli na další vyšetření do Benešovské nemocnice. Vyplývá to z informací policie, hasičů a záchranné služby. Prahou sobotu dopoledne projela kolona 800 motocyklů značky Harley Davidson i dalších strojů. Šlo o spanilou jízdu při akci Prague Harley Days, která se letos konala naposledy. Do čela se postavil i prezident Petr Pavel, známý vášnivý motorkář. Podle jeho slov je celá akce hlavně o atmosféře. Tragicky skončila v sobotu dopoledne jízda motorové tříkolky u Kolešova na Rakovnícku. Stroj se 2 lidmi sjel mimo silnici, řidič utrpěl vážná zranění a přes veškerou snahu záchranářů na místě zemřel. Jeho spolujezdkyni přepravil vrtulník se středně těžkými zraněními do pražského Motola. Podle informací novinek se neštěstí stalo při předjíždění. Ruský prezident Vladimir Putin dal pokyn, aby ruská armáda 3 dny neútočila na Kyjev. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova souvisí rozkaz s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit má od půlnoci. Ještě v noci na sobotu přitom Rusko zasávalo letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za reakci právě na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun a předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura ho chce srazit níž. Úspory by podle něj měly přijít v ministerstvech, která vedou zástupci hnutí ANO a motoristů. Byl to v sobotním pořadu za 5 minut 12 na televizi Nova. A teď sport. Vedoucí fotbalisté Slávie hostí v 7. kole první ligy Zdrojovku Brno, která je v tabulce 2. s 1-bodovou ztrátou. Pokud by nováček soutěže uštědřil mistrově první ligovou porážku sezony, sesadil by ho z čela tabulky. Utkání přenáší Radiožurnál Sport. Cyklista Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu a nepojede ani mistrovství světa. Pětinásobný vítěz Tour de France dal přednost léčbě operované klíční kosti a další zranění z Vuelty. Informovala o tom jeho stáj UAE Emirates. A na závěr jedna zpráva, která hřeje u srdce. Děti z Blatničky na Hodonínsku dojíždí do školy a školky do sousední Blatnice pod Svatým Antonínkem a cestou od autobusu musí zvládnout 3 přechody přes rušné silnice. Obec proto po nehodě jedné školačky před 15 lety zavedla funkci obecní babičky, kterou dělá bývalá učitelka Zdislava Kuřinová. Rodiče říkají, že je k nezaplacení a ona sama přiznává, že ji ta práce nabíjí a že jí děti o prázdninách chyběly.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě jasno a 23. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše. Mějte se krásně a zůstaňte s Čet rádiem. Zdraví Honza. Tohle je Čet rádio. Čet rádio. Tohle je Čet rádio.

0: Počasí.
1: Hezké odpoledne, posluchači. Honza je tu s předpovědí, tak co nás čeká. Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě jasno a 22. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, ve středu deštivo, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 19. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 na 61. kilometru směrem na Brnohoří vozidlo, silnice je zúžená na jeden pruh a na místě zasahují hasiči, počítejte se zdržením. V Praze 8 v ulici Vostářova se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut bez zranění. V pražské Ostrovské ulici došlo k nehodě dvou vozidel, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Na Ostravsku na silnici mezi Českým Těšínem a Opavou zůstává po nehodě havarované vozidlo na vozovce, i tady jde opatrně. U Písku na silnici číslo 29 je kvůli vyšetřování nehody komunikace dočasně úplně uzavřená. Na dálnici D11 směrem na Prahu mezi 85. a 82. kilometrem stojí poroukané vozidlo a tvoří se tam zdržení. Z omezení připomínám, že u Brna na dálnici D1 se u sjezdu na Brno centrum přestavuje křižovatka s dálnicí D2, tvoří se tam kolony a omezení potrvá do 20. října. V Praze 8 dál pokračuje bourání Libeňského mostu. Řidiče i tramvaje tam musí počítat s omezeními ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, za Čet rádio se loučí Honza.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Honza a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Putin nařídil na 3 dny zastavit útoky na Kyjev. Předtím Rusko udeřilo na tamní letiště. Šéf sněmovny Okamura chce osekat navržený schodek státního rozpočtu. Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár kamionu. Ruský prezident Vladimir Putin dal pokyn, aby ruská armáda 3 dny neútočila na Kyjev. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova souvisí rozkaz s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit má od půlnoci. Ještě v noci na sobotu přitom Rusko zasávalo letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za reakci právě na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun a předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura ho chce srazit níž. Úspory by podle něj měly přijít ministerstvech, která vedou zástupci hnutí ANO a motoristů. Byl to v sobotním pořadu za 5 minut 12 na televizi Nova. Dálnice D1 je na 62. kilometru ve směru na Brno neprůjezdná. Zablokoval ji požár nákladního auta s návěsem, na místě zasavuje několik jednotek hasičů. Záchranáři se postarali o jednoho člověka, kterého převezli na další vyšetření do Benešovské nemocnice. Vyplývá to z informací policie, hasičů a záchranné služby. Rhou v sobotu dopoledne projela kolona 800 motocyklů značky Harley-Davidson i dalších strojů. Šlo o spanilou jízdu při akci Prague Harley Days, která se letos konala naposledy. Do čela se postavil i prezident Petr Pavel, známý vášnivý motorkář. Podle jeho slov je celá akce hlavně o atmosféře. Tragicky skončila v sobotu dopoledne jízda motorové tříkolky u Kolešova na Rakovnícku. Stroj se 2 lidmi sjel mimo silnici, řidič utrpěl vážná zranění a přes veškerou snahu záchranářů na místě zemřel. Jeho spolujezdkyni přepravil vrtulník se středně těžkými zraněními do pražského Motola. Podle informací novinek se neštěstí stalo při předjíždění. A teď sport. Vedoucí fotbalisté Slávie hostí v 7. kole 1. ligy Zdrojovku Brno, která je v tabulce 2. s 1bodovou ztrátou. Pokud by nováček soutěže uštědřil mistrovi 1. ligovou porážku sezony, sesadil by ho z čela tabulky. Utkání přenáší Radiožurnál Sport. Cyklista Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu a nepojede ani mistrovství světa. 5násobný vítěz Tour de France dal přednost léčbě operované klíční kosti a další zranění z Vuelty. Informovala o tom jeho stáj UAE Emirates. A na závěr jedna zpráva, která hřeje u srdce. Děti z Blatničky na Hodonínsku dojíždí do školy a školky do sousední Blatnice pod Svatým Antonínkem a cestou od autobusu musí zvládnout 3 přechody přes rušné silnice. Obec proto po nehodě jedné školačky před 15 lety zavedla funkci obecní babičky, kterou dělá bývalá učitelka Zdislava Kuřinová. Rodiče říkají, že je k nezaplacení a ona sama přiznává, že ji ta práce nabíjí a že jí děti o prázdninách chyběly.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě jasno a 22. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 na 61. kilometru směrem na Brno hoří vozidlo, silnice je zúžená na jeden pruh a na místě zasahují hasiči, počítejte se zdržením. V Praze 8 v ulici Vostářova se před chvílí stala nehoda 2 osobních aut bez zranění. V pražské Ostrovské ulici došlo k nehodě 2 vozidel, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Na Ostravsku na silnici mezi Českým Těšínem a Opavou zůstává po nehodě havarované vozidlo na vozovce, i tady jde opatrně. U Písku na silnici číslo 29 je kvůli vyšetřování nehody komunikace dočasně úplně uzavřená. Na dálnici D11 směrem na Prahu mezi 85. a 82. kilometrem stojí poroukané vozidlo a tvoří se tam zdržení. Z omezení připomínám, že u Brna na dálnici D1 se u sjezdu na Brno centrum přestavuje křižovatka s dálnicí D2, tvoří se tam kolony a omezení potrvá do 20. října. V Praze 8 dál pokračuje bourání Libeňského mostu. Řidiče i tramvaje tam musí počítat s omezeními ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství i za Čet Rádio, se loučí Honza.

0: Příběh dne.
1: Byl rok 1824 a v malém francouzském městečku Coupvray žil 15-letý chlapec jménem Louis Braille, který od útlého dětství nic neviděl. Jako tříletý si ve stolařské dílně svého otce poranil oko šídlem a infekce se bohužel přenesla i na oko druhé, takže brzy oslepl úplně. Přesto byl nadaný a dostal se do pařížského ústavu pro nevidomé mládežníky, kde se učil čtení pomocí velkých vystouplých písmen, což bylo pomalé a těžkopádné. Zlom přišel, když do ústavu zavítal bývalý voják Charles Barbier a představil takzvané noční písmo, tedy systém vystouplých bodů, který měl vojákům umožnit číst rozkazy po tmě beze slova. Louis pochopil, že princip je skvělý, ale provedení příliš složité, a tak se pustil do vlastních úprav. Ve svém pokojíku dlouhé měsíce experimentoval s malým hrotem a kouskem papíru, dokud nevytvořil systém 6 bodů uspořádaných do obdélníku, ze kterých lze poskládat všechna písmena i čísla. Bylo mu tehdy pouhých 15 let. Jeho písmo se zpočátku prosazovalo těžko, dokonce ho v ústavu jistou dobu zakazovali, ale nevidomí studenti si ho oblíbili a tajně si ho předávali dál. Teprve po Braillově smrti, roku 1854, bylo jeho písmo oficiálně přijato francouzským státem a postupně se rozšířilo do celého světa. Dnes nese jeho jméno bodové písmo, kterým čtou nevidomí lidé na všech kontinentech, od učebnic přes hudební noty až po nápisy na výtazích. Ten příběh nám připomíná, že i mladý člověk s pevnou vůlí dokáže vyřešit problém, se kterým si dospělí lámali hlavu celá desetiletí, stačí mu k tomu jen trocha trpělivosti, šikovné prsty a odvaha nevzdat to.

0: počasí.
1: Dobrý večer z Četrádiem. Za upočasí tak se podíváme, co nás čeká v noci a zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě jasno a 22. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu přehánky, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 20. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 mezi 51. a 52. kilometrem ve směru na Brno se stala hromadná nehoda 4 osobních aut, levý pruh je neprůjezdný, provoz jede po spevněné krajnici. O kousek dál na 61. kilometru téhož směru hoří vozidlo a komunikace je kvůli tomu dočasně uzavřená, doprava se odklání na exitu Soutice. Na silnici I21H u Tostinice na Chebsku došlo před chvílí k nehodě se zraněným. A na silnici 38 u Nebovidu na Kolínsko leží na vozovce překážka po nehodě, projíždějte tam opatrně. Z omezení upozorňuji na dálnici D1 ve směru Praha, kde se u exitu 196B v Brně přestavuje křižovatka z D2, tvoří se tam kolony a stavba potrvá do 20. října. V Praze pak pokračuje oprava Libenského mostu. Řidiče i tramvaje tam omezení čeká až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, přeji šťastnou cestu a slyšíme se zase za chvíli, byl s vámi Honza z Četrádia.

když klouži se schýl. Jenže nesmel si krev, ta plíštěla z rány, v boku chvěl se šíp, z boku čouhal čí, jak vodorovný vykřičný.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Honza a tohle jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Americká armáda tvrdí, že vyřadila z provozu iránské ropné tankery. V Davě má poprvé v historii pomoci voda ze Slavské přehrady. A Hřebčín na Pajedla je celý kulturní památkou i přes odpor majitele. Nedostatek váhy v české krajině je tak hluboký, že podle odborníků brání i vsakování srážek. Ukazuje to i nádrž Orlík, jejíž hladina je až o 15 metrů níž než obvykle a obnažuje stále větší části dna a břehů. Povodí Vltavy proto poprvé v historii použije k udržení potřebného průtoku zásobu vody ze Slabské přehrady. Situaci pro Čet rádio popsal ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Danielka. Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Pameny zachvátily vůz na 62. kilometru ve směru na Brno a zasahovalo tam několik jednotek hasičů. Záchranáři převezli jednoho člověka na vyšetření do Benešovské nemocnice. Provoz byl v tomto směru zastavený. Americká armáda oznámila, že její síly zasáhly a vyřadily z provozu 3 iránské ropné tankery v Perském a Ománském zálivu. Podle Washingtonu jde o odvetu za odpálení iránských balistických střel proti dvěma americkým válečným lodím v regionu. Iránská média přitom předtím psala jen o jednom zasaženém tankeru u ostrova Chark. Oficiálně se iránské úřady zatím celé věci nevyjádřily. V Bělehradě se sešlo několik set lidí na vzpomínkové akci za Radka Mladě. Bývalý velitel bosenských sepů zemřel minulý týden ve vězení v Hágu, kde se odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny spáchané za války v Bosně. Setkání se konalo v tamním domě armády a řada novinářů na něj nedostala akreditaci. Celý areál Hřebčína na Pajedla je nově kulturní památkou. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury, a to i přes nesouhlas majitele. Předcházelo tomu přezkumné řízení a nové posouzení památkářů, poté co ministr kultury Otto Klempíř za motoristy zrušil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z Občanské demokratické strany. Petici za záchranu Hřebčína podepsali desítky tisíc lidí. A teď sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň hráli v 7. kole nejvyšší domácí soutěže na hřišti Artisu Brno a usilovali teprve o druhou výhru v letošním ročníku. Zápas začal v 6 hodin večer. A na závěr zpráva pro milovníky map. Valné shromáždění Organizace spojených národů drtivou většinou podpořilo návrh, aby se na světových mapách přestalo používat Mercatorovo zobrazení. Právě v něm totiž Afrika vypadá výrazně menší, než ve skutečnosti je. Návrh předlužily státy Africké unie v čele s Togem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 22 stupňů, Brně polojasno a 23, Ostravě polojasno a 21. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 mezi 51. a 52. kilometrem ve směru na Brno se stala hromadná nehoda 4 osobních aut, levý pruh je neprůjezdný, provoz jede po spevněné krajnici. O kousek dál na 61. kilometru téhož směru hoří vozidlo a komunikace je kvůli tomu dočasně uzavřená, doprava se odklání na exitu Soutice. Na silnici I21H u Tostinice na Chebsku došlo před chvílí k nehodě se zraněným. A na silnici 38 u Nebovidu na Kolínsko leží na vozovce překážka po nehodě, projíždějte tam opatrně. Z omezení upozorňuji na dálnici D1 ve směru Praha, kde se u exitu 196B v Brně přestavuje křižovatka z D2, tvoří se tam kolony a stavba potrvá do 20. října. V Praze pak pokračuje oprava Libenského mostu. Řidiče i tramvaje tam omezení čeká až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, přeji šťastnou cestu a slyšíme se zase za chvíli. Byl s vámi Honza z Čet rádia.
2: Dobrý večer!

0: počasí.
1: Dobrý večer. Zajetu z večerní předpovědí noc i zítřek v jednom balení. Aktuálně v Praze jasno a 22 stupňů, v Brně polojasno a 22, Ostravě polojasno a 21. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu přehánky, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 20. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Na dopravu se podíváme hned teď. V Praze v ulici Žernosecká došlo před chvílí k nehodě, srazilo se auto s chodcem, místo je uzavřené a probíhají záchranné a vyprošťovací práce, počítejte s objížďkou. Na dálnici D1 na 61. kilometru směrem na Brno hořelo vozidlo, doprava je odkloněna přes exit 56 Soutice, hasiči tam zasahovali už před hodinou a stále se odklízejí následky požáru. V Praze v Davidském tunelu stojí poroukané auto, tvoří se tam zdržení, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 na 101. kilometru směrem na Prahu odstavili poroukané vozidlo na krajnici, i tady počítejte s krátkým zdržením. Z omezení u Brna na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Ostatní dálnice jsou podle posledních hlášení sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, jsem Honza a přeji vám klidnou jízdu. Čet Rádio.
2: Čet Rádio.

A já nechci, aby si smyslela, že každý je takový jako já. Ale láska se z lidí pomalu vytrácí. A proč bych měl věřit právě tobě? Není to ode mne fér. A já to už dávno vím. Přesto nevěřím, že právě tahle noc pro nás dva v životě něco znamená. Snad se to všechno jednou změní. Ale proto se teď na mne

0: je 20 hodin.
1: Příjemný sobotní večer, od mikrofonu vás zdraví Honza a začínají zprávy Čet rádie. To je přehled toho nejdůležitějšího. Americká armáda tvrdí, že vyřadila z provozu iránské ropné tankery. V Davě má poprvé v historii pomoci voda ze Slapské přehrady. A hřebčí na Pajedla je celý kulturní památkou i přes odpor majitele. Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Plameny zachvátily vůz na 62. kilometru ve směru na Brno a zasahovalo tam několik jednotek hasičů. Záchranáři převezli jednoho člověka na vyšetření do Benešovské nemocnice. Provoz byl v tomto směru zastavený. Nedostatek váhy v české krajině je tak hluboký, že podle odborníků brání i vsakování srážek. Ukazuje to i nádrž Orlík, jejíž hladina je až o 15 metrů níž než obvykle a obnažuje stále větší části dna a břehů. Povodí Vltavy proto poprvé v historii použije k udržení potřebného průtoku zásobu vody ze Slapské přehrady. Situaci pro Čet rádio popsal ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Denhelka. Celý areál Hřebčína na Pajedla je nově kulturní památkou. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury, a to i přes nesouhlas majitele. Předcházelo tomu přezkumné řízení a nové posouzení památkářů, poté co ministr kultury Otto Klempíř za motoristy zrušil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z Občanské demokratické strany. Petici za záchranu Hřebčína podepsali desítky tisíc lidí. V Bělehradě se sešlo několik set lidí na vzpomínkové akci za Radka Mladě. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel minulý týden ve vězení v Hágu, kde se odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny spáchané za války v Bosně. Setkání se konalo v tamním domě armády a řada novinářů na něj nedostala akreditaci. Americká armáda oznámila, že její síly zasáhly a vyřadily z provozu 3 iránské ropné tankery v Perském a Ománském zálivu. Podle Washingtonu jde o odvetu za odpálení iránských balistických střel proti 2 americkým válečným lodím v regionu. Iránská média přitom předtím psala jen o jednom zasaženém tankeru u ostrova Chark. Oficiálně se iránské úřady zatím celé věci nevyjádřily. A teď sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň hráli v 7. kole nejvyšší domácí soutěže na hřišti Artisu Brno a usilovali teprve o druhou výhru v letošním ročníku. Zápas začal v 6 hodin večer. A na závěr zpráva pro milovníky map. Valné shromáždění Organizace spojených národů drtivou většinou podpořilo návrh, aby se na světových mapách přestalo používat Mercatorovo zobrazení. Právě v něm totiž Afrika vypadá výrazně menší, než ve skutečnosti je. Návrh předlužili státy Africké unie v čele s Togem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 21 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě zataženo a 20. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. Hezký večer, posluchači, váš Honza z Čet rádia.
2: Dobrý večer, Čet rádio, ten nejlepší zvuk vašeho večera.

Kulturní tip na večer. Dnešní kulturní tip míří do světa knih, a to k dílu, které v sobě mísí satiru, fantazii i lásku. Doporučuji vám román Mistr a Markétka od Michaila Bulgakova. Příběh se odehrává v Moskvě, kam jednoho dne zavítá tajemný cizinec se svou podivnou družinou a rozpoutá řadu absurdních a zároveň dojemných událostí. Paralelně sledujeme i osud spisovatele zvaného Mistr a jeho věrné Markéty, jejichž láska musí čelit nejednomu zkoušení. Kniha je plná černého humoru, filozofických otázek o dobru a zlu i nezapomenutelných postav, jako je kocour Behemoth. Ocení ji každý, kdo má rád literaturu s přesahem, trochu mysteriózna a chuť přemýšlet i mezi řádky. Je to dílo, ke kterému se čtenáři rádi vracejí znovu a znovu, protože při každém čtení objeví něco nového. Přeji vám dnešní večer plný klidu a dobrého čtení s Čet rádiem po boku.

0: Počasí.
1: Večer u Čet rádia a Honza k němu přidává, jak bude v noci a zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 21 stupňů, v Brně polojasno a 21, v Ostravě zataženo a 20. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu přehánky, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 20. Tolik počasí. Užijte si večer podle svých představ, zdraví váš Honza.
2: Čet rádio.
3: Čet rádio. Čet rádio.

0: je 21 hodin.
1: Dobrý večer, vítám vás u zpráv Čet rádia, jsem tu pro vás já, Honza. Ve zprávách dnes. Americká armáda tvrdí, že vyřadila z provozu iránské ropné tankery. Davě má poprvé v historii pomoci voda ze Slapské přehrady. A Hřebčín na Pajedla je celý kulturní památkou i přes odpor majitele. Nedostatek váhy v české krajině je tak hluboký, že podle odborníků brání i vsakování srážek. Ukazuje to i nádrž Orlík, jejíž hladina je až o 15 metrů níž než obvykle a obnažuje stále větší části dna a břehů. Povodí Vltavy proto poprvé v historii použije k udržení potřebného průtoku zásobu vody ze Slapské přehrady. Situaci pro Čet rádio popsal ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Denhelka. V Bělehradě se sešlo několik set lidí na vzpomínkové akci za Radka Mladě. Bývalý velitel bosenských sepů zemřel minulý týden ve vězení v Hágu, kde se odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny spáchané za války v Bosně. Setkání se konalo v tamním domě armády a řada novinářů na něj nedostala akreditaci. Americká armáda oznámila, že její síly zasáhly a vyřadily z provozu 3 iránské ropné tankery v Perském a Ománském zálivu. Podle Washingtonu jde o odvetu za odpálení iránských balistických střel proti dvěma americkým válečným lodím v regionu. Iránská média přitom předtím psala jen o jednom zasaženém tankeru u ostrova Chark. Oficiálně se iránské úřady zatím celé věci nevyjádřily. Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Pameny zachvátily vůz na 62. kilometru ve směru na Brno a zasahovalo tam několik jednotek hasičů. Záchranáři převezli jednoho člověka na vyšetření do Benešovské nemocnice. Provoz byl v tomto směru zastavený. Celý areál Hřebčína na Pajedla je nově kulturní památkou. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury, a to i přes nesouhlas majitele. Předcházelo tomu přezkumné řízení a nové posouzení památkářů, poté co ministr kultury Otto Klempíř za motoristy zrušil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z Občanské demokratické strany. Petici za záchranu Hřebčína podepsali desítky tisíc lidí. A teď sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň hráli v 7. kole nejvyšší domácí soutěže na hřišti Artisu Brno a usilovali teprve o druhou výhru v letošním ročníku. Zápas začal v 6 hodin večer. A na závěr zpráva pro milovníky map. Valné shromáždění Organizace spojených národů drtivou většinou podpořilo návrh, aby se na světových mapách přestalo používat Mercatorovo zobrazení. Právě v něm totiž Afrika vypadá výrazně menší, než ve skutečnosti je. Návrh předlužily státy Africké unie v čele s Togem.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 19. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. Hezký večer, posluchači, váš Honza z Čet rádia.

0: Pranostika.
1: Zítřejší neděle 6. září bývá podle staré pranostiky dnem, kdy se říká, že zářijové hřmění je Venérovo znamení. Tedy když v tomto měsíci zahřmí, sklizeň vína prý bude bohatá a sladká. Na hřmění to ale zítra nevypadá, obloha bude spíš klidná, polojasná, bez jediné kapky deště, tak si naši vinaři budou muset věštit úrodu jinak. Teploty se budou pohybovat od 13 do 21 stupňů, takže na podzimní procházku i večerní posezení venku bude celkem příjemně. Srážky se nečekají vůbec, takže deštník může klidně zůstat doma zapomenutý ve skříni. Přeji vám tedy klidný večer plný pohody a ať se vám i bez hromobití urodí v životě jen to dobré. Krásné sny přeje Vlasta.
2: Chat Radio!

0: Počasí.
1: Příjemný večer. Tady Honza od počasí, mrkneme, jestli si máte brát deštník i zítra. Aktuálně máme polojasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 19. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v neděli bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu přehánky, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 20. Tolik počasí. Užijte si večer podle svých představ, zdraví váš Honza.

0: Je 22 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Honza a tady jsou zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Americká armáda oznámila úder proti iránským tankrům v Perském a Ománském zálivu. V Bělehradě se sešly stovky lidí, aby uctili památku odsouzeného válečného zločince Radka Mladě. Českých řidičů, kteří drží za jízdy telefon v ruce, rok od roku přibývá. Českých řidičů, kteří si za jízdy drží u ucha mobil, každoročně přibývá. Policisté letos do konce srpna zaznamenali přes 26 100 takových případů, to je zhruba o desetinu více než ve stejném období loni. Za telefonování s přístrojem v ruce přitom hrozí pokuta až 10 000 korun. Podle expertů z BESIPu může nepozornost za volantem skončit tragicky. Vězni by se měli za mřížemi lépe připravit na život na svobodě. Počítá s tím koncepce českého vězenství do roku 2035, podle které mají odsouzení získat výuční list nebo práci, ve které budou moct pokračovat i po propuštění. Vězeňská služba zároveň chce více psychologů a terapeutů. Vychází přitom z takzvaného principu normality. Afrika bude na světových mapách větší, než jsme zvyklí. Valné shromáždění Organizace spojených národů drtivou většinou podpořilo návrh, aby se opustilo dosud běžné Mercatorovo zobrazení, které africký kontinent výrazně zmenšuje. Dokument předložily státy Africké unie v čele s Togem. Americká armáda oznámila, že její síly v sobotu zasáhly a vyřadily z provozu 3 iránské ropné tankery v Perském a Ománském zálivu. Podle Spojených států jde o odvetu za iránské balistické střely odpálené proti dvěma americkým válečným lodím v regionu. Iránská média předtím informovala jen o jednom zasaženém tankeru u ostrova Chark. Teherán se k celé věci zatím oficiálně nevyjádřil. V Bělehradě se sešlo několik set lidí, aby si připomněli Radka Mladě. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel minulý týden ve vězení v Hágu, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny spáchané za války v Bosně v 90. letech. Setkání se konalo v Bělehradském domě armády a řada novinářů na něj nedostala akreditaci. A teď sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli na hřišti Artesu Brno 3-0 a připsali si teprve druhé plné bodování v letošním ročníku nejvyšší soutěže. Pro trenéra Kováče je to premiérová výhra na plzeňské lavičce. V Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. Na stadionu krajského hasičského záchranného sboru se o tituly perou stovky profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček, a to až do neděle. Sobotní program patřil disciplínám na atletickém oválu. A na závěr pozvánka do Moravského Krasu. Vědci v jeskyni Býčí skála představili mimořádný nález, ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2500 let, tedy z doby halštatské. Objev ukázali na dobové veselici v rámci setkání přátel halštatské kultury, které pořádá Muzeum Blanenska.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě zataženo a 19. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tím se s vámi dnešní počasí loučí. Klidnou noc Čet rádiem přeje Honza.
2: Čet rádio!

0: Počasí.
1: Příjemný večer, posluchači Čet rádia. Tady Honza a mám pro vás přepověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě zataženo a 18. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu přehánky, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 20. To je z počasí vše. Příjemný večer, posluchači, váš Honza.
2: Čet rádio! Čet, čet, čet, čet, čet.

si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Je 23 hodin.
1: Příjemný pozdní večer, od mikrofonu vás zdraví Honza a přináším vám zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Americká armáda oznámila úder proti iránským tankrům v Perském a Ománském zálivu. V Bělehradě se sešly stovky lidí, aby uctili památku odsouzeného válečného zločince Radka Mladě. Českých řidičů, kteří drží za jízdy telefon v ruce, rok od roku přibývá. V Bělehradě se sešlo několik set lidí, aby si připomněli Radka Mladě. Bývalý velitel bosenských Sefů zemřel minulý týden ve vězení v Hágu, kde si odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny spáchané za války v Bosně v 90. letech. Setkání se konalo v Bělehradském domě armády a řada novinářů na něj nedostala akreditaci. Vězni by se měli za mřížemi lépe připravit na život na svobodě. Počítá s tím koncepce českého vězenství do roku 2035, podle které mají odsouzení získat výuční list nebo práci, ve které budou moct pokračovat i po propuštění. Vězeňská služba zároveň chce více psychologů a terapeutů. Vychází přitom z takzvaného principu normality. Afrika bude na světových mapách větší, než jsme zvyklí. Valné shromáždění Organizace spojených národů drtivou většinou podpořilo návrh, aby se opustilo dosud běžné Mercatorovo zobrazení, které africký kontinent výrazně zmenšuje. Dokument předložily státy Africké unie v čele s Togem. Českých řidičů, kteří si za jízdy drží u ucha mobil, každoročně přibývá. Policisté letos do konce srpna zaznamenali přes 26 100 takových případů, to je zhruba o desetinu více než ve stejném období loni. Za telefonování s přístrojem v ruce přitom hrozí pokuta až 10 000 korun. Podle expertů z BESIPu může nepozornost za volantem skončit tragicky. Americká armáda oznámila, že její síly v sobotu zasáhly a vyřadily z provozu 3 iránské ropné tankery v Perském a Ománském zálivu. Podle Spojených států jde o odvetu za iránské balistické střely odpálené proti dvěma americkým válečným lodím v regionu. Iránská média předtím informovala jen o jednom zasaženém tankeru u ostrova Chark. Teherán se k celé věci zatím oficiálně nevyjádřil. A teď sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli na hřišti Artesu Brno 3-0 a připsali si teprve druhé plné budování v letošním ročníku nejvyšší soutěže. Pro trenéra Kováče je to premiérová výhra na plzeňské lavičce. V Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. Na stadionu krajského hasičského záchranného sboru se o tituly perou stovky profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček, a to až do neděle. Sobotní program patřil disciplínám na atletickém oválu. A na závěr pozvánka do Moravského Krasu. Vědci v jeskyni Býčí skála představili mimořádný nález, ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2500 let, tedy z doby halštatské. Objev ukázali na dobové veselici v rámci setkání přátel halštatské kultury, které pořádá Muzeum Blanenska.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě zataženo a 18. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je poslední předpověď dnešního dne. Klidnou noc vám přeje Honza z Čet rádia.

0: Počasí.
1: Dobrou noc se blíží, posluchači. Ještě než půjdete spát, Honza vám poví, jak bude. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě zataženo a 18. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý zataženo, teploty kolem 29, ve středu přehánky, teploty kolem 21, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty kolem 20. To bylo poslední dnešní počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Honza.

0: Je půlnoc.
1: Vítejte v noci u mikrofonu Honza a poslouchejte zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Americká armáda oznámila úder proti iránským tankrům v Perském a Ománském zálivu. V Bělehradě se sešly stovky lidí, aby uctili památku odsouzeného válečného zločince Radka Mladě. Českých řidičů, kteří drží za jízdy telefon v ruce, rok od roku přibývá. Afrika bude na světových mapách větší, než jsme zvyklí. Valné shromáždění Organizace spojených národů drtivou většinou podpořilo návrh, aby se opustilo dosud běžné Mercatorovo zobrazení, které africký kontinent výrazně zmenšuje. Dokument předložily státy Africké unie v čele s Togem. Americká armáda oznámila, že její síly v sobotu zasáhly a vyřadily z provozu 3 iránské ropné tankery v Perském a Ománském zálivu. Podle Spojených států jde o odvetu za iránské balistické střely odpálené proti 2 americkým válečným lodím v regionu. Iránská média předtím informovala jen o jednom zasaženém tankeru u ostrova Chark. Teherán se k celé věci zatím oficiálně nevyjádřil. Českých řidičů, kteří se za jízdy drží u ucha mobil, každoročně přibývá. Policisté letos do konce srpna zaznamenali přes 26 000 takových případů, to je zhruba o desetinu více než ve stejném období loni. Za telefonování s přístrojem v ruce přitom hrozí pokuta až 10 000 korun. Podle expertů z BESIPu může nepozornost za volantem skončit tragicky. Vězni by se měli za mřížemi lépe připravit na život na svobodě. Počítá s tím koncepce českého vězenství do roku 2035, podle které mají odsouzení získat výuční list nebo práci, ve které budou moct pokračovat i po propuštění. Vězeňská služba zároveň chce více psychologů a terapeutů. Vychází přitom z takzvaného principu normality. V Bělehradě se sešlo několik set lidí, aby si připomněli Radka Mladě. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel minulý týden ve vězení v Hágu, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny spáchané za války v Bosně v 90. letech. Setkání se konalo v Bělehradském domě armády a řada novinářů na něj nedostala akreditaci. A teď sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli na hřišti Artesu Brno 3-0 a připsali si teprve druhé plné budování v letošním ročníku nejvyšší soutěže. Pro trenéra Kováče je to premiérová výhra na plzeňské lavičce. V Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. Na stadionu krajského hasičského záchranného sboru se o tituly perou stovky profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček, a to až do neděle. Sobotní program patřil disciplínám na atletickém oválu. A na závěr pozvánka do Moravského Krasu. Vědci v jeskyni Býčí skála představili mimořádný nález, ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2500 let, tedy z doby halštatské. Objev ukázali na dobové veselici v rámci setkání přátel halštatské kultury, které pořádá Muzeum Blanenska.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně jasno a 18, v Ostravě zataženo a 18. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 14 stupňů. Dnes v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo noční počasí. Dobrou noc, posluchači, Honza se s vámi loučí do zítřka.

0: Divadlo Noc.
1: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
2: Pane režisére, já už jsem připravený.
3: Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
1: Ano.
3: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskovu Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
4: Ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
5: zase spolu
4: točit na zdarejší. No. Ahoj.
3: My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
4: Ty si k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
1: Pojďme pracovat,
4: čím začneme?
1: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
4: No tak, to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedeme.
1: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
4: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
1: Jo. Teď mi to došlo.
3: Takových ještě dneska bude.
1: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
4: No,
1: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
4: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
1: ano,
4: co?
1: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Sladionka, jsi výborná jako vždycky, ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr, tak tu scénu točíme až zítra.
4: Jo, zítra, tak vidíš, a já už to umím dneska.
1: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usměřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom aby jsme si to oživili. Ano. Ten dialog začíná on.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
4: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. Já jsem mohla klidně zůstat
1: všechno. Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
4: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
1: Ano.
4: No ne, já vím, že je to na zítra.
3: Pojďme točit, pane režisére.
1: Ano, už...
3: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
4: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
1: Tak. Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
2: Bude 18 hodin.
1: Ano, já vím, ano, spěcháme. Takže se připravte, ano. Pozor, zapnu. Kamera jede, klap. Akce!
4: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no. A já všechno zapomněla. A nic nevím. Já potřebuju klid, no. Rozumíš, a soustředění.
2: Já vím. Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, no. Já potřebuju stihnout to představení.
1: Já vím.
2: Tak mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna, no, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
4: No a proč to nehraješ s tímhle?
1: Prosím tě.
4: To se mi povedlo.
1: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
1: Stop!
4: Co?
1: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
4: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
1: Irmičko, prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Yeah. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
4: Yeah.
1: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla jsi snad scénář.
4: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
1: Jo.
4: Jo?
1: No.
4: No ale proč otvíral okno?
2: Já to řeknu rychle,
4: Irmičko. Ne, abych byla ve obraze.
2: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, otevřel jsem okno.
4: On to má v roli,
1: on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
4: No moment, ale před chvíli jste říkali, že to hodil z okna.
1: Irmi.
2: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
4: No dobře,
2: Kuku, 7:15.
1: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš? Cože?
2: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
1: Stop.
4: Jsi daleko.
1: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
4: To... Já neumím text.
1: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem tady, abych nebyl vidět, jo?
4: Ano.
1: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
0: Co není možný, bože? Se na mě kouká takhle.
4: No a jak se mám koukat? Prosím
1: vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď mysli na to, že máš večer tu Lucernu.
3: Já na nic jiného nemyslím.
1: No.
4: A já se na něj koukat
1: no, tak
4: nebudu,
1: no, teda. Trošičku, no, tak klid, děti, klid, děti, klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap.
5: A chce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš?
4: Slyšíš?
1: Tam v dálce hučí ráno splav.
4: Jak v dálce bučí stádo krav.
2: Stop.
1: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
3: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere. Já to nestihnu, to představení.
4: No ano, on má pravdu. Proč by tam nemohli bučet krávy?
1: No, ale...
4: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
1: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
4: No tak vidíš. Jo?
1: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No,
3: pojď.
1: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
3: Půjde.
1: Tak, pojďte, děti, jo?
3: Půjde.
1: Teď už to máme, tak.
3: To půjde.
1: Klap.
4: Já už jsem vzala.
5: Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
2: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
4: pověděl bych pak.
2: Uletěl mi pták.
3: Já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
1: Ten kanár přijde až potom.
4: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo. Tak kanár nelítá, no to...
1: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo. Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
2: Vrátil se. Viděla jsi ho?
4: Neviděla, já nemám brýle.
2: Tak si je vezmi, miláčku.
4: No já jsem ji někde tady nechala.
2: Se po nich podívej.
4: Ale no jo, tak... Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený, tak...
2: Viděla jsi ho?
4: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. To bylo bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té Lucerně. Taková...

je 1 hodina. Dobrou noc, u mikrofonu vás vítá Vucifal a spolu s ním zprávy Čet rádia. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Američtí vyjednavači jednali v Kremlu s Vladimirem Putinem o míru na Ukrajině. Světové ceny potravin vyšplhaly na několikaleté maximum. Řidičů, kteří drží za jízdy v ruce mobil, každým rokem přibývá. Ceny potravin na světových trzích rychle rostou a podle Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství jsou nejvýše od roku 2022, kdy zdražilo obilí po začátku války na Ukrajině. Důvodů je tentokrát víc, od ozbrojených konfliktů až po projevy změny klimatu. Ekonom Tomáš Majer z České zemědělské univerzity ale pro Český rozhlas Plus uklidňuje, že současné maximum není nijak dramatické a nemělo by vydržet natrvalo. Několik evropských zemí se rozhodlo přesunout své zásoby zlata ze Spojených států a Kanady jinam. Podle tržního stratéga Světové rady pro zlato Josepha Cavatoniho v tom hrají roli války i obchodní spory, hlavní důvod to ale podle něj není. Informovala o tom stanice BBC. Vězně má na návrat do společnosti lépe připravit nová koncepce českého vězeňství s výhledem do roku 2035. Počítá s tím, že si odsouzení budou moci za mřížemi dodělat výuční list nebo si najít stálou práci, ve které pak budou pokračovat i na svobodě. Vězeňská služba chce také získat víc psychologů a terapeutů, základem má být takzvaný princip normality. V Kremlu skončila po zhruba 3 hodinách schůzka amerických vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kunera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ruské státní agentury o setkání informovaly bez jakýchkoliv podrobností o jeho výsledku, kolona vozidel s americkými vyslanci už z Kremlu odjela. Ruský zmocněnec Kirill Dmitriev jednání o míru na Ukrajině označil za důležitou mírovou návštěvu. Řidičů, kteří drží za jízdy v ruce mobilní telefon, na českých silnicích přibývá. Policisté od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenali víc než 26 100 takových případů, což je téměř o desetinu více než za stejné období loni. Za telefonování za volantem přitom hrozí pokuta až 10 000 korun a podle BESIPu může mít nepozornost za jízdy fatální následky. A teď sport. Česká tenistka Nikola Bartunková na US Open nepostoupila do svého prvního grandslamového osmifinále. Ve třetím kole podlehla nasazené pětce Mirře Andrejevové z Ruska ve 2 setech za hodinu a 38 minut. O osmifinále se marně pokoušela i Marie Bousková, ta nestačila na šestinásobnou grandslamovou vítězku Igu Świątekovou z Polska. Na stadionu Krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. O tituly bojují stovky profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček z celého Česka, na programu jsou běžecké disciplíny i požární útok. A na závěr pozvánka do Moravského Krasu. V jeskyni Bíčí skála představili vědci mimořádný archeologický nález, ostatky malé dívky s náušnicemi staré 2 500 let, tedy z doby halštatské. Objev ukázali přímo na dobové veselici v rámci setkání přátel halštatské kultury, které pořádá Muzeum Blanenska. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 17 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 14 stupňů. Dnes v neděli pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí. Zachumlejte se, venku už je tma, dobrou noc přeje váš Vucifal.

0: Táto, zítra je to 30 let, co jsme se brali, říká paní Hajná. Neměl by si zastřelit bažanta? A táta Hajný říká, myslíš, že ten chudák za to může?
1: Žena je svýmu muži nevěrná a užijte samotnou trápí. Ale se říká, to není možný, no prostě nymfomanka. On si ráno, odpoledne, dopoledne, kdykoliv, pořád. A už je to celý takový trapný, jak se vydá k doktorovi a celý jim to sdělí, co mu dá ten problém. A ten doktor říká, no podívejte se, to uděláme takhle. Já vám prostě napíšu tyhle ty pilulky, jo, a vy je budete brát třikrát denně ráno, odpoledne, večer a bude to v pořádku. Ona vás ta chuť taky trošku přejde a napíše jí neschopenku. Ona dojde domů, leží v posteli, žere ty prášky, vrátí se manžel a ona mu říká, vidíš, ty pořád kurva, nenocná jsem.
2: Teď je nás ze Slovácka, ne, dojeli do Prahy a v Čilvidivu, kde si plagát, ne, že tam konkurs do baletu Československé televize, což tam vtrhne, nezvědavá. Jsou tam všetci z merči, říkají, teta, co tu chcete? No to šel jsem se podívat na ten konkurs do toho baletu. Říkám, no teta, když už jste tady, tak můžete nám něco předvést? Že pravda, Bůh s těma kabelama, ne? Že co byste si přáli? No třeba šňůru uděláte, že pravda, rozběhli se po tom parketu, ne? Hej, jednu čapu dopředu, druhou dozadu, plesk na ty parkety, udělí krásnou šňůru. Mě zapleskne, říká teta, výborné, vstaňte a předveňte nám ještě něco. Teta sklopí zrak, nezrudne a říká, chlapci, já nemůžu, já jsem se přisála.
3: Ženská se topí v Dunaji a chlap takhle opřený na mostě na ní čumí a ona řve, pomoc, topím se.
4: A ona, čo, trtkat, věš?
3: Pravda, vím.
4: A i plavat se neučíš.
5: Přijde děda k doktorovi a doktor ho prohlíží a říká, tak co dědo, co plíce? Je plíče, to šou mě, to je prýma. No tak fajn dědo. A co srdce? Je, pane doktore, šrče, to je žvon, to muší, no prýma. A co takhle dědo, jak máte dole mezi nožičkama? Je, pane doktore, výborný, výborný, jako v hříbě, nepoštojí ani chvíli.
6: Přijde housista k doktorovi a říká, pane doktore, jak hraju na housle, tak se mě vždycky postaví, já nemůžu vůbec koncertovat. Opa, máte sebou housle? No mám, tak něco zahrajte. A opravdu začal hrát a teď to viděl. Opa, no jo, čověče, když vyhrajte sami píčoviny.
7: Ty vole, to máš jednoduchý. Když přijadu, přijdu ožralej domů, tak do ložnice zásadně musíš jít pospátku. A když se stará zbudí, tak jdeš zase dopředku. A ona neví, je rozespala, už je doma, není doma, už byl doma, už odešel, neodešel, nic. To máš nejjednodušší. Ty vole, ale když tam moje stará, já nevím, co s ní. Utopit to nechci, rozvést se to nedá. A co ti pro... Já jsem přišel pozdě v noci domů jako dospělej, ve dvě v noci trošku v nálej. Oni mě pustila do kvartíru. Já jsem musel spát v kočárkárně. Ty blbče, to musíš opatrně, potichu nespívat, nemlátit dveřma, slíkni se na chodbě do naha, jdi ke dveřím, kočičko moje. Uca brtaná, pust kocoura domů, on tě za to sveze na ocásku, no to zase jiná pohádka. A jak otevře dveře, tak ty šaty, co si slyknul, hoď dovnitř a na jihotě, na chodbě nenechá, to by byla ostura. Za 14 dní se potkají, říká, ty kocorku, mě nelez na oči, blbče. Já jsem přišel ve 4 z hulákanej domů, slík jsem se do náha, na chodbě jdu ke dveřím, říkám, kocoure, pust kočku domů, nese ti pytlík buráku. Otevřeli se dveře, já tam hodil šaty a v tu ránu se ozvalo, urychlete nástup, dveře se zavírají.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A v tom druhé veme panáka na kapeta. Ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole, jo, jak ti je tak blbě?
1: On říká, jo,
0: já už se ráno uprd. Tak to nedělej, já volám 100 kg.
2: Přijde chlap do baru a tam na tom barpu to je takový malinkatý mužiček, který sedí na takový malinkatý houpačičce, pije malinkou vističku, má malý tajmsičky a ten tak na něj kluká, pak jde k tomu barmanu, zase to je zač, pane plukovníku, řekněte tady tomu pánovi, jak to bylo, když jste v Jižní Africe poslal toho kouzelníka do prdele.
3: Představte si takovou rodinku v Jugoslávii na Nuda pláži, že? Maminka s dcerunkou. Dcerunka tak sleduje ty pány. Říká, mami, proč ty pánové to mají každý jináčí, než jen takový, takhle. Říká, no to víš, to je podle toho, jak je který chytrý. Aha, dobrý, odběhne. Za chvíl se vrátí. Vytřeštěné oči. Říká, mami, náš taťka je jen u stánku s takovou kočkou, je čím dál chytřejší.
4: V jednom městě a v jedné ulici ordinovali dva lékaři. Jeden měl na ceduli napsáno, každou nemoc vylečen během 3 dnů. Druhý doktor měl napsáno, každou nemoc vylečím během 2 dnů. A do té samé ulice promoval mladý doktor. A proto, aby měl klientelu, tak si tam napsal, každou nemoc vylečím během 1 dne. No a ten, co léčil za 3 dny, tak ho přišel navštívit a říkal, pane doktore, aby ho vyzkoušel, tak mu říkal, pane doktore, se mnou se něco děje, já se úplně ztratil chuť a ztrácím paměť. Vylečíte mě, on říkal, samozřejmě, během 1 dne. Přišel za chviličku, vrátil se a přines pacientovi 3 takový hnědý kuličky. A říká, tak a teďko to rozkousat, spolknout a nezapijet. A teďko ten doktor to rozkousal a říká, ježišmane, pane doktore, to snad je hovno. A říká, no tak vidíte, chuť máte a do smrti na to nezapomenete.
3: Babička s vnoučátkem seděl na té Nuda pláži. Čilon přijde a říká, babi, co to tady máš? Prosím tě, prsa, co bych to měla? Je, babi, a můžu si s tím hrát? Tož můžeš, ale nechoď s tím moc daleko.
5: Paní učitelka dala dětem úkol, aby vytvořili větu, kde se bude vyskytovat jelikož a pravděpodobně. Mařenka se přihlásila a řekla, jelikož jsem byla celý rok vzorná, pravděpodobně pojedu k moři. Dobře, výborně, jednička. Pepíček se přihlásila a povídá, babička jde přes dvůr a nese i zvěstí. Pepíčku, a tam není ani jelikož, ani pravděpodobně. Jelikož neumí rusky, pravděpodobně se nevysra.
2: Říkají se dva, říká, člověče, představ si, já mám starou 14 agonii. On pohnul hlavně, aby to měla hezky počasí.

Přijde holka do kostela ke zpovědi a je tam nový farář a ještě nezná, co se dává za ty hříchy, tak má ceník takovej. A ona říká, otče, já jsem včera dala pusu jednomu chlapovi. Říká, čkej, pusu. Dvakrát otče náš a jednou zdráva zbuď a bude ti odpuštěno. Říká, já jsem se s nimi vyspala. Jeluž, počkej, tam víš. Třikrát otče náš a pětkrát zdráva zbuď a bude ti odpuštěno. Ona, já mu ho vzala i do pusy. Počkej. A to tady nemá. Moment, jo? Tak odběhne za zvoníkem a říká, nevíte, kolik dával starý opat za vykouření? Jak komu mě dával 20?

0: potkají se dva klavíristi a jeden říká, ty čověče, já můžu jít na 3 měsíce ven a hraju v nudistickém klubu, nemohu bys je tam zastoupit, on povedl, co blbneš, čověče, toto musíš hrát na hate, on povedl, bohužel jsou kolem všechny nohy, se slíkneš, upleš pod piano a budeš hrát a nemá to nějaký následky na zdraví, už tam hraju 2 roky, čověče, a nic. Tak to vzal, přijde tam, slík se do naha, šoup se pod piano, začal preudovat Chopina, přijde k němu takový vysoký nahatý chlap s velkým černým motýlem a říká, dobrý večer, já jsem tady vrchní, co si přejete? Pane, já bych si dal kávu. Prosím, tady je káva, 3,50. Pane vrchní, jak už jste tady dlouho? Od založení klubu jsem tady. A co zdraví? Zaplať pámu všecko dobrý. A že tak blbě mluví to ba... A kam si mám dát drobný?
1: Dva astmatici každý den chodili na procházku, no, deštivý počasí blbě, potkali se a říká, ahoj, Bendo, čekar, dneska nás to zabije. Co nebude něco, čeba. Nebe mě je tady za rohem byli taková lehká holka, tak ji budem navštívit, když na kurva bude doma určitě. Vili, ale ve čtvrtým poschodí, to nám dá zabrát. Prvním poschodí říká, ven do déš, jdu, Karle, jdu, jenom by byla doma. A my jsme nešli zbytečně. Druhým poschodí říká, Karle, déš, jdu, Venoučku, a sotva se plazím. Či já jí řeknu, aby nám dala oběma na jednu, ať se nezdržujeme. Místa je tam dost. Ve třetím poschodí, Karle, déš, jdu, Venouči. Ty, Venouči, a co když řekneš, že nám dá, co budeme dělat?
2: Dva muži dali kamarádi a jeden říká, ale počkej, půjde, jak bydlím, tak jdou a odevře. A tohle přeci, než si žuvám boty a čistím je, víš, tak tohle kuchyň tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky. A tohle obývák, tam šiju na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, že vlastně šukám.

0: Vypravili se novináři do jednoho městečka na severu, kde žilo spousta 90-letých dědečků, aby s ním udělali intervín. No a ten potkají prvního dětka a říkají, tak co dědo, co životospráva? Ale já ráno půl litr mlíka, půl dne půl litr mlíka, večer půl litr mlíka, cigaretu nevemu do huby, abstinent. A kolik je vám, dědečku? 90. Potkají druhého dědu, pají, co by dědo?
1: Já ráno med, půl dne med, večer med, cigaretu nevemu do huby, alkohol taky ne. A kolik je vám, dědečku? 93. Potkají třetího dědu, pají, co by dědo?
2: Ale já jsem od rána do večera v hospodě. Ráno půl litr rumu, v poledne půl litr rumu, večer půl litr rumu, 80 cigaret denně a 3 ženský. A kolik je vám, dědečku? 29.

0: Jiný člověk. Vím, kolega, co to vidím, člověče, vybíháte s prezervativem. A ne, jen když prší.
1: Přijede blbec do Paříže a chodí takhle a má 3 franky a teď vidí dům, na něm takhle srdíčko, tak jde dovnitř a...
2: Dobrý den, já bych chtěl jakou paní si koupit tady a...
1: Říká, paní, no, kolik máte?
2: 3 franky mám.
1: Říká, no, za ty prachy to si to můžeš udělat sám pod mostem, kamaráde. On vypadne a vrátí se za 1.5 hodiny. A co pak, už jsi cenu a prachy? Ne, já jdu platit.
3: Chat Radio.

tam to dám, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne stmívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

jsou 2 hodiny. Vítejte v noční vaně, od mikrofonu vás zdraví Bucifal a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Američtí vyjednavači jednali v Kremlu s Vladimirem Putinem o míru na Ukrajině. Světové ceny potravin vyšplhaly na několikaleté maximum. Řidičů, kteří drží